0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak se lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódy a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie se dnes budeme věnovat. Jejich šesté řadové album Do sebe, vydané a pokřtěné v roce 2025 u příležitosti kapelního jubilejna, vás nepochybně přesvědčí o tom, že jde o výjimečné muzikantské a autorské spojení.
1: Vrací!

0: Posloucháme novotou vonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači folkových polazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonce číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marian a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykulené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přesličku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrob. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z posledních šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii, já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrní tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. Jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: Sedím v baru a dívám se na vás.
1: No ne, já myslím, co děláte v životě.
0: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
1: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písňové nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk roku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět se hrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, byť zvukově chlupatější než moderně vymazlané nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš, tak to nevzdávej, cesta vede dál. I když to necítíš, srdce vedle ní pomalu protéká, ale ty ho držíš.

když ti odstřihnou šňůru a zastaví prout, je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu modrlovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel, to album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertěčky, jako 50-tník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešením v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle o Tepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: A to bylo moudro otce Fura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí Epidemii zasažen Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu. Už dopředu Patrik Rozehnal, přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
6: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
5: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
6: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
5: Jo, že to bude zima.
6: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
5: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace.

0: Krátce, že ano. Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není. Je to žert? Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu. Je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody a nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
2: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
2: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
2: No a to je...
1: A já myslím, že ne.
2: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
1: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na venek, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
2: Samozřejmě, pak může být slovo komik, se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo, je to takový komik nějaké pozici, jo, ano. Nějaké seriózní pozici, řekneme takový komik. A to je právě i problém třeba šaška, že jo, protože šašek může být jako, ty jsi takový šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový šašek jako zase, že děláš ze své pozice pozice šaška omylem v podstatě, jo. Král má svého šaška, který ho měl bavit, jo. A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
2: Ano, jo, to je, no,
1: v dnešní době, kdy oni se bojí teda dosti.
2: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
2: Ano,
1: typického komika. Já zkusím, takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
2: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verech proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý děkujeme. Den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezký odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den, po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, ano. Děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty, když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhlovského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče. Vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda u Ježí Babinovek se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Pětku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepíček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja, hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jako by se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce, no
1: nebylo
5: ano,
1: ovoce,
5: nebylo ovoce.
1: Jinak to by byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem neon perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, tak potom se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul po něčem hodně drahém.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: Bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak byl takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené,
1: ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vyprávět vzpomíná ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Mariádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Mariádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď se zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozný a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říkal, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jako to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité, nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a ten je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor. Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy,
5: tam žádný,
2: ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsme radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Zpíval no to
0: si.
1: Jo. No,
0: já Ondra Kepka tady vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Dania Rose a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B, tedy děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Mm-hmm. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svajzu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrnej taky dneska.
0: Pekl.
4: Teď nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, Ačko nebo Bčko, Petře?
4: No právě, to je to.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste
0: pro ní a ještě stále není rozhodnuto, kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pytel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Kliška je fakt početa. No. Prý budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když je jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Ale já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: To si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježebaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku. Ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mít takový štěstí, těž se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, 5 ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No, já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No, opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se zmrzlíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci budou znovu jednat o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce přijetí změn zabránit. Čaková na Bruntálsku opraví cestu k tamnímu sběrnému dvoru. Mrazy podle ovocnářů zničily polovinu úrody. Škody půjdou do stovek milionů korun. Dnes bude oblačno, teploty do 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu, taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě převzala.
2: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schody, tak je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
0: Odpoledne by se pak poslanci mohli vrátit k ústavní novele, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Návrh je ve druhém čtení. Většinově ho podporuje i opozice. Ke sběrnému dvoru v Čakové na Bruntálsku povede nová cesta. Původní vozovka je v havarijním stavu. Obec už má vybranou firmu, která se postará o rekonstrukci zhruba 150 metrů dlouhého úseku. Práce mají být hotové do začátku letních prázdnin, říká nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý.
3: Původní asfalt tam v podstatě už není. V jedné části je to vyježděné i zemědělskou technikou, která vlastně jezdí na své pozemky. To jsou tam jako velké díry. Práší se tam, člověk tam může propíchnout i kolo a občané tam jako jezdí k tomu sběrnému dvoru, takže je problém i tady tato infrastruktura. My tam sbíráme odpad a v podstatě se tam ani ten občan dostat jako nemůže.
0: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu může ohrozit i delší sucho. Letošní škody by mohly být druhé nejvyšší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy byla úroda nejnižší za posledních 100 let a škody přesáhly 1,25 miliardy korun. V Mikulovicích na Jesenicku začala po téměř 2 letech popovodních rekonstrukce poničené kanalizace. Práce brzdila složitá administrativa a opožděné dodávky materiálu. Součástí investice za 86 milionů korun je taky částečná rekonstrukce čistírny odpadních vod, uvedl to starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
4: Celková částka, která byla vysoutěžena, je 86 milionů 736 tisíc a nějaké drobné bez DPH a celou částku by měla hradit Státní fond životního prostředí. Já pevně věřím, že odplavená kanalizace a čistírna budou spuštěny už letos, nejpozději na podzim.

0: na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: První ranní zprávy, které nabídla Lenka Blažová, vlastně odstartovaly dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 13. května. U mikrofonu toho moderátorského je Petr Soukup. My oba vám přejeme v rámci možností příjemný den. No a hudebně začínáme s Helenou Vondráčkovou a Petrem Nadi.

0: S nohami na stole teď zaspíval Petr Naď 5 hodin 12 minut. Vítkovická nemocnice dokončila opravu porodnice. Původní porodní boxy se proměnily na samostatné pokoje s větším soukromím a vznikl i nový rodinný pokoj. Více vám povíme v reportáži krátce před 17:30.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Když v baru hosty. První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aža. Papež přežil a 2 roky po atentátu Ažu v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
3: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
3: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
3: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Dnes se tedy v našem regionu příliš neohřejeme, než se dostaneme k předpovědi na celý den, tak se pojďme podívat, jak to aktuálně na severní Moravě a ve Slezsku vypadá. Většinou je všude polojasno. Co se teplot týče, ve Frýdku Místku teď naměříte 6 stupňů, na Jablunkovsku v Horní Lomné 1 stupeň Celsia. Prognóza na celý den říká, že by mělo být polojasno, během dne přechodně zvětšená obločnost a možnost slabých přeháněk, večer by mraku mělo ubývat. Teploty od 11 do 15 stupňů na horách od 5 do 9.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Naším středečním hostem bude čerstvý držitel ceny Jantar za celoživotní přínos Petr Rotekl. Dlouhá léta stál jako organizátor, dramaturg a studnice nápadů za festivaly Další břehy a Bezručova Opava. Na co rád vzpomíná i kam povedou jeho další kroky, přiblíží v rozhovoru Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Teď je 5:23, posloucháte Český rozhlas Ostrava, budeme se věnovat aktuálnímu dění. Vítkovická nemocnice v Ostravě otevřela nové porodní sály. Zlepšilo se díky tomu zázemí pro maminky i zdravotníky. Rodící ženy mají také více soukromí. Velkým lákadlem je porodní gauč, po kterém byla v posledních letech velká poptávka.
1: Tak dojmy jsou super, měli jsme rodit minulý týden, ale vyšlo nám to na včerejšek.
2: Sára Krajíčková je jednou z prvních žen, které v nově opravených prostorách rodily. Syn Leon je na světě pár dní.
1: Byl s náma manžel u porodu a zvládlo to teda skvěle. Mě osobně hodně překvapil.
2: Z původních porodních boxů vznikly 3 samostatné porodní pokoje a 1 nadstandardní. Všechny jsou prostornější, což pomáhá nejen rodičkám, ale i zdravotníkům. Novinkou je i porodní gauč, říká primářka gynekologicko-porodní rodnického oddělení Ivana Lukáčová.
3: Byl takový hodně vzpomínaný a hodně propagovaný téma. Právě ta propagace a to mediální jako rozšíření toho gauče bylo, že přišly rodičky a ptali se, máte porodní gauč? To byl další požadavek.
2: Změnil se vstupní prostor i recepce. Naposledy byla porodnice opravovaná před 15 lety. Za tu dobu se každodenní praxe změnila. Doprovod u porodu je dnes samozřejmostí. Pokračuje primářka Ivana Lukáčová.
3: To, že ta rodička bude moct zůstat s rodinou co nejdéle, a toto je úplně největší požadavek, které ty rodičky mají. Tam ani nejde o to vybavení porodnice jako takové. Dnešní porodnice jsou všechny moderné, všechny jsou perfektně vybavené a ta starostlivost je u všech jako na vysoké úrovni.
2: Rekonstrukce porodnice vyšla nemocnici na 25 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava nabídne krátké zprávy. U mikrofonu je Lenka Blažejová.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Moravskoslezský kraj v příštím školním roce znovu podpoří bezplatné stravování školáků v těžké sociální situaci. O podporu z dotačního programu mohou žádat přímo školy až do 30. června. Kraj na to rozdělí 9 milionů korun. Počet zapojených škol roste, loni jich bylo 78. Obědy zdarma zajistili pro 1700 školáků. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations v Ostravě začal provoz českého uzlu evropské sítě, která propojuje superpočítače, data i expertní podporu do systému služeb umělé inteligence. Dostupný bude veřejné správě, firmám i výzkumným organizacím. Chodci u Palackého ulice v Třinci využívají novou lávku. Původní můstek přes potok u domova pro seniory nechalo město zbourat. Konstrukce už byla podle magistrátu v havarijním stavu a nešla opravit. Původní šířka také neodpovídala současným normám. V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smøla. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí. Čeští házenkáři dnes domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou outsiderem. Trenér Daniel Kubeš ale věří, že Češi mohou překvapit. Do týmu se vrací uzdravený střelec Matěj Klíma, naopak schází tradiční opora Dominik Solák. Počasí dnes bude polojasné, během dne oblačné, přehánky jen výjimečně a teploty od 12 do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 68. kilometru u Horního Žukova ve směru na Frýdek Místek stojí porouchaný kamion, tak na to dejte velký pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Už za pár minut vás pozvu k poslechu našeho dnešního dopoledního vysílání, co jsme pro vás připravili. To řeknu po nahrávkách od No Name a Jany Kratochvílové. Pěkné ráno.

0: Zpívala Jana Kratochvílová, jsme Český rozhlas Ostrava, přesný čas 5 hodin 39 minut. Cílem dnešního dopoledního magazínu Křížem krajem bude Muzeum venkovského života v Třinecké Tyře. Vypráví o životě místních lidí, kteří si poradili s mnoha řemesly. A připomíná i život rodiny, praní, žehlení, sloukání másla a to vše bez elektřiny. Na prohlídku muzea, které uchovává památky předchozích generací, vás vezmeme dnes 10 minut po 9. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je tady pravidelný ranní telefonát s ostravskými meteorology. Zastihli jsme Marii Glfánkovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to právě teď vypadá v regionu.
2: Tak aktuálně je někde polojasno, ve Skydech a v Jeseníkách aktuálně oblačností spíše více. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 5 až 2 stupni Celsia. Lokálně se vyskytují přízemní mrazíky a vítr fouká většinou slabý. Jihozápadní v Moravské bráně potom fouká vítr mírný do 6 metrů za sekundu.
1: Jak vypadá předpověď na dnešek, na středu 13. května?
2: Dnes očekáváme převahu zvětšené oblačnosti s možností ojedinělých slaboučkých přeháněk, hlavně někde na horách. Večer očekáváme opět částečně ubývání oblačnosti, možná někde i do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 9 stupni Celsia. Vítr bude foukat.

0: většinou mírný, západní až jihozápadní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
0: Noc začne většinou polojasnou oblohou s tím, že krátko bude oblačnosti přibývat, někde se dokonce i zatáhne. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 3 stupni Celsia, na horách se budou pohybovat nejčastěji kolem 2 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, západní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zítra očekáváme převahu velké oblačnosti s lokálními přeháňkami, odpoledne nelze vyloučit ani bouřku. Večer a v noci na pátek potom očekáváme od jeho západu déšť na většině území, přes den je největší pravděpodobnost srážek hlavně na Bruntálsku a pravděpodobně části Opavska. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, jeho západní až západní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
0: Hezký den a naslyšenou.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Šlapnela mi zpívala nám Hana Zagorová, teď je 5:53. My se ale teď zaměříme na naše odpolední vysílání, kdy po 13. hodině bude opět ke slyšení pořad Alex a host. S kým pak?
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vysoká škola Báňská spouští nový projekt zaměřený na umělou inteligenci. Krajský soud rozhodl spor o cenu nemovitosti, která se má jako součást opavské Slezanky bourat. Francie čeká na potvrzení Česka, jestli bude hostit start cyklistického závodu Tour de France. Dnes bude v regionu oblačno, teploty kolem 15 stupňů maximálně. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ostravská vysoká škola Báňská bude českým centrem mezinárodní sítě pro umělou inteligenci a superpočítače. Zahájila provoz takzvaného českého uzlu, který propojí výpočetní kapacitu, data a odbornou podporu do jednoho systému. Cílem je využít umělou inteligenci například v průmyslu, energetice nebo zdravotnictví.
3: Český uzel evropské sítě nabídne firmám, veřejným institucím, výzkumným centrům přístup k využití umělé inteligence a k výsledkům práce výkonných superpočítačů. Právě tato infrastruktura ve střední a východní Evropě chybí. Projekt spojuje i další významné organizace a vysoké školy. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Opavský magistrát vyhrál spor o další část chátrajícího bývalého obchodního domu Slezanka, kterou vlastní s pražskou společností Avia Park. Krajský soud v Ostravě potvrdil rozhodnutí okresního soudu, podle kterého má spoluvlastník prodat svůj podíl městu za cenu, kterou určil znalecký posudek. Ten nemovitost ocenil bezmála na 5 milionů korun. Firma požadovala o 8 milionů vyšší částku. Mluvčí města Roman Konečný řekl, že radnice už sumu zaplatila. Město tak může připravovat další etapu demolice. Zahalování obličejů přímo na sportovních akcích by nově mohlo být přestupkem. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný to řekl po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi jednal v reakci na výtržnosti fanoušků Slávie během derby se Spartou. Dalším novým opatřením by mohlo být zpřísnění trestů za vstup diváků na hřiště.
4: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
2: Šťastný bude dnes jednat i se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech.
1: Sport.
2: Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet přes historické centrum Prahy, Křivoklátsko a jižní Čechy.
5: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
6: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
7: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
6: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v kraji polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost s možností slabých přeháněk, hlavně na horách. Nejvyšší teploty kolem 15 stupňů, na horách 5 až 9 a vítr bude mírný západní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/11 Petrově nad Desnou na Šumpersku se opravuje železniční přejezd a je tam střídavý jednosměrný provoz.

chladné počasí. No, uvidíme, jestli to letos bude platit, anebo ne. Každopádně, pokud nás poslouchá nějaký servác, tak přejeme hezký sváteční den a posíláme Richarda Millera.

0: To byl Elvis Presley, 6 hodin 12 minut, posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Po utkání ligové nadstavby mezi Slováckem a Baníkem Ostrava donutili fanoušci hráče hostů, aby vysvlékli dresy. Co bylo důvodem, povíme krátce před 6:30. Teď si s námi můžete trochu protáhnout tělo.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Cvik je vleže na zemi. Položíme se na záda. Kolena pokrčená. Mezi koleny držíme pevně pedláhev. Paže vzpažené za hlavou. S výdechem přitáhneme kolena z lahví k hrudníku a zároveň paže přes hlavu. Předáme láhev do paží a vrátíme zpět. Celý pohyb opakujeme 15krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Den bude dnes trochu zamračený a určitě ne teplý. Pojďme se podívat na aktuální situaci. Na severní Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu většinou polojasno a bez deště. Co se teplot týče, v Ostravě teď naměříte necelých 5 stupňů Celsia. Pokud se zaměříme na východ regionu, tak Třinec teď hlásí teplotu 5 stupňů. No a prognóza na celý den říká, že bude většinou polojasno, během dne přechodně více mraků z možnosti slabých přeháněk, oblečnosti by pak mělo ubývat až večer. Teploty je maximálně 15 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 7.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues z dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Lucie, ale teď je v 6 hodin 22 minut informace ze sportu. Fotbalisté Baníku Ostrava už nemají záchranu v nejvyšší soutěži ve svých rukou. Ve třetím kole ligové nadstavbové části prohráli na Slovácku 1-2 a na předposlední Duklu Praha ztrácejí v tabulce 3 body. Naštvaní fanoušci donutili po utkání hráče svléknout a odevzdat dresy.
1: Mně se to nelíbí to, aby jsme odevzdávali dresy. Prostě mám to v sobě tak nastavený.
2: Říká o situaci po závěrečném hvizdu trenér ostravského týmu Josef Dvorník. Naštvaní fanoušci hromadně skandovali pokřik ostudy Baníku a následně si vyžádali dresy hráčů. Ti je po delším vyjednávání nakonec svlékli.
1: Kritika tam je na místě, já jako s tím nemám problém, ti fanoušci na to mají právo. Ty dresy se jim nějakým způsobem dali, když tím jako celkově nesouhlasím, co jsem řekl, dali, zatleckali jsme jim na podporu. Já pořád budu tvrdit, že z těch hráčů ani jeden není takovej, který by se na to vyflákl. Může to tak zvenku vypadat, ale stojím si za hráčem a prostě nikdo se tady na to nevykašlal, že by přišel do toho zápasu s tím to odfláknout a že by mu to bylo jedno, co se bude dál dít s Baníkem Ostrava.
2: Fotbalisté Slovácka získali vítězstvím nad ostravským Baníkem jistotu, že nesestoupí přímo z posledního místa. Dvě kola před koncem nadstavbové části mají jistou účast v baráži. Před jejím startem se prezentují zlepšenými výkony. Zatímco v závěru základní části tým z Uherského Hradiště pětkrát v řadě prohrál, v nadstavbě už nazbíral 7 bodů.
3: Myslím si, že v těch Teplicích asi se to trochu zlomilo tím povedeným výkonem a že jsme se dostali zpátky do toho zápasu a teďko myslím si, že na Dukle jsme taky zvítězili zaslouženě a dneska taky, takže já doufám jenom, že v tom budeme pokračovat.
2: Věří kapitán Slovácka Michal Trávník. Uhersko-hradišťský trenér Roman Skuhravý už delší dobu sleduje možné barážové soupeře.
4: Nachystáme se na ně a naše práce neskončila. Skončí, až budeme mít vstupenku do dalšího ročníku první ligy.
2: V předposledním kole nadstavby přivítá Slovácko Mladou Boleslav a Baník Ostrava nastoupí také na svém hřišti proti Zlínu. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Co je nového, to uslyšíte od Lenky Blažejové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: ODS kvůli sporům zrušila místní sdružení Moravská Ostrava. Vzniká nové. Někteří zástupci sdružení rozhodnutí kritizují, je podle nich účelové. Informoval o tom regionální manažer ODS Jan Kuchař. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů. To je zhruba o 20 tisíc méně než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Dnes je Český den proti rakovině. Do ulic po celém Česku vyrážejí tisíce dobrovolníků, kteří kolem jdoucím lidem prodávají květy měsíčku lékařského. Výtěžek letošní sbírky Ligy proti rakovině podpoří prevenci nádorů hlavy a krku. Lidé můžou přispět nejen v ulicích, ale taky přes DMS anebo převodem na bankovní účet. Muzeum Třineckých železáren a města Třince odkládá přístavbu nového vstupu do budovy a výstavní prostory znovu otevře 4. června. Na přípravu projektu přístavby je potřeba více času. Informovala o tom mluvčí Třineckých železáren Petra Macková-Jurásková. Fotbalisté Baníku Ostrava už nemají záchranu v nejvyšší soutěži ve svých rukou. Ve třetím kole ligové nástavbové části prohráli na Slovácku 1-2 a na předposlední Duklu Praha ztrácejí v tabulce 3 body. Počasí dnes bude polojasné až oblačné v našem regionu, teploty od 11 do 15 stupňů, na horách teploty jen kolem 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kopřivnici je omezený provoz v ulici Sportovní. Dopravní omezení tam potrvá do 26. května.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Rotrekl je čerstvým držitelem ceny Jantar za celoživotní přínos. Původně pedagog, se stal v Opavě mužem v pozadí všeho uměleckého, co se ve městě v posledních letech na kulturní scéně událo. Kus života strávil s festivaly Další břehy a také Bezručova Opava. A o tom všem si dnes bude povídat v rozhovoru s Kateřinou Huberovou. Vy samozřejmě můžete být u toho, a to pokud budete poslouchat 10 minut po 11. hodině. Teď zpěvačka Diana Ross a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Krásné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Je tady pravidelný ranní telefonát s ostravskými meteorology. Zastihli jsme Marii Glofánkovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to právě teď vypadá v regionu.
2: Tak aktuálně je někde polojasno, ve skrech a v jeseníkách aktuálně oblačností spíše více. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 5 až 2 stupni Celsia. Lokálně se vyskytují přízemní mrazíky a vítr fouká většinou slabý. Jihozápadní v Moravské bráně potom fouká vítr mírný do 6 metrů za sekundu.
1: Jak vypadá předpověď na dnešek, na středu 13. května?
2: Dnes očekáváme převahu zvětšené oblačnosti s možností ojedinělých slaboučkých přehánek, hlavně někde na horách. Večer očekáváme opět částečně ubývání oblačnosti, možná někdy i do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 9 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, západní až jihozápadní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: Noc začne většinou polojasnou oblohou s tím, že k ránu bude oblačnosti přibývat, někde se dokonce i zatáhne. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 3 stupni Celsia, na horách se budou pohybovat nejčastěji kolem 2 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, západní až jihozápadní, mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zítra očekáváme převahu velké oblačnosti s lokálními přehánkami. Odpoledne nelze vyloučit ani bouřku. Večer a v noci na pátek potom očekáváme od jeho západu déšť na většině území. Přes den je největší pravděpodobnost srážek, hlavně na Bruntálsku a pravděpodobně části Opavska. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, jeho západní až západní, mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval náma František Nedvěd, je 6 hodin 51 minut a pokud nás v této denní době posloucháte pravidelně, tak víte, že od nás můžete čekat i pár tipů, kam se vypravit za zábavou anebo za sportem či uměním. Dům umění v Ostravě dnes slaví 100 let, program začíná v 10 hodin dopoledne. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny výtvarné dílny, tombola i moderátorský koutek. Odpoledne od 16 hodin se pak nese ve znamení hudby a tance a také vernisáže výstavy 1926 až 2026. Nová výstava začíná i dnes ve Frýdku Místku. Své umění a celoroční práci, tentokrát v galerii FM, předvedou žáci výtvarného oboru základní umělecké školy. Na vernisáž jste zváni na 17. hodinu. No a ten poslední tip míří do Českého Těšína, tam jste zváni do literární kavárny nejen pro seniory. Tentokrát je na téma o lásce trochu jinak. Začíná se ve 3 odpoledne v Městské knihovně na Ostravské ulici.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Česko je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Mírně jich ubývá. Výkonná rada ODS odebrala licenci místnímu sdružení Moravská Ostrava. Fotbalisté ostravského Baníku ve třetím kole ligové nástavby prohráli na Slovácku. Dnes bude oblačno, teploty od 11 do 15 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Pracující seniori ušetřili díky odpuštění důchodových odvodů loni celkem 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
3: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
1: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Podle oslovených personálních agentur seniori nejčastěji zůstávají v profesi, kterou dlouhodobě dělali, anebo si najdou méně náročnou práci, třeba na částečný úvazek. Výkonná rada ODS odebrala licenci místnímu sdružení ODS Moravská Ostrava. Rozhodnutí zdůvodnila spory uvnitř organizace a snahou o její větší otevřenost novým členům. Informoval o tom regionální manažer ODS Jan Kuchař. Někteří zástupci místního sdružení rozhodnutí kritizují a považují ho za účelové. Dosavadní členové se mohou přeregistrovat do nově vznikajícího, případně jiného místního sdružení. Nový lesní chodník vzniká ve Vrbně pod Pradědem podél řeky Opavy. Stezka začíná u vlakové zastávky a navazuje na asfaltovou cyklostezku podél hlavní silnice, vedoucí z Vrbna do Karlovic. Chodník částečně kopíruje i naučnou stezku Cesta kolem vody, kterou zničila povodeň v roce 2024. Říká starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z hnutí ANO. Práce podle něj potrvají do konce května.
4: Budujeme zokruhování naše cyklostezky, jsou tam takové terénní vlnky nadělané, bude to takový okruh s tou naší cyklostezkou, ale tak, aby tam projela i třeba mamina s kočárkem. Takový lesní chodník, jak cyklistický, tak i pro ty maminky s kočárkem. Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava ve třetím kole ligové nástavbové části prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a záchranu v nejvyšší soutěži už nemají ve svých rukou, pokračuje záložník Artur Mušak.
5: Tak ta situace je kritická a my to víme a už to není na nás, či se to prostě zachrání a no, když máme tu teoretickou šancu, tak prostě my budeme robit všetko, proto by se to zachránilo, to, jak jsem povedal, to už není na nás a jsme frustrovaní samozřejmě.
1: Baník Ostrava ztrácí dvě kola před koncem na stavby 3 body na pražskou Duklu. A ještě počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost s možností slabých přehánek. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách 5 až 9 stupňů Celsia a vítr bude mírný západní do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na silnici první třídy číslo 44 v Bělé pod Pradědem v části Domašov je omezený provoz. Pokračují tam stavební práce. Omezení v této části kraje bude do konce května.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 7 vstupujeme do druhé poloviny toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava s datem 13. května. U mikrofonu setrvávají Jelenka Blažová a Petr Soukup a už za chvíli nás doplní i Artur Kubica, autor pravidelné rubriky Dvakrát měř a jednou řeš. Je vždy plná dobrých rad a nápadů. Dnes se Artur zaměří na hnojení zahrádek.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Život je šatnav,

Tolik Lenka Filipová. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď je 7 hodin 10 minut. My se krátce před 7:30 podíváme do Karviné. Klíčovou pomůckou při stavbě nového inhalatoria tam budou pevné svářecké rukavice. Bez nich by totiž dělníci měli plné ruce trnů při pěchování roští z trnkových keřů. K čemu ho potřebují, uslyšíte už za 9 minut. Teď přichází se svými dobrými radami Artur Kubica.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Zasadili jsme si v loni 3 nové sazenice vinné révy a tak jsem si říkal, že by bylo dobré takovou novou vinnou révu pořádně přihnojit, aby rostla jak má a měla za takové 3 roky pěkné hrozny. A koupili jsme samozřejmě drahé hnojivo určené podle obrázku výhradně pro vinnou révu. Jenže speciální hnojiva na vaši zahradu samozřejmě nejsou levná a navíc zkušení zahradníci doporučují nekupovat drahá hnojiva určená k jedinému účelu. Například postřik na trávník bez herbicidů není vlastně nic jiného než tekuté hnojivo s vysokým obsahem dusičnanů a může být použito ve vegetačním období na jakoukoliv, především listnatou rostlinu, třeba na rebarboru. A rozpustné hnojivo na rajčata se stejně tak dobře hodí na veškeré ovocné a okrasné rostliny. Orchidejím stačí jakékoliv univerzální hnojivo a třeba hnojivo pro růže na jaře pomůže i většině kvetoucích keřů a popínavým rostlinám, zejména plamenkům, a to ve stejnou dobu. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Srovnáme aktuální počasí na horách a v nížinách. V Beskydech na vrcholu Lysé hory je teď polojasno, ale mrzne, minus 2 stupně Celsia. Naproti tomu v Karviné teď naměříte 6 stupňů nad nulou. Prognóza na celý den hovoří o tom, že bude většinou polojasno. Během dne může přijít více oblačnosti s možností slabých přehánek. K večeru ale té oblačnosti bude ubývat. Teploty v nížinách mezi 11 a 15 stupni. Na hřebené hor naměříte okolo 7 stupňů Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: mojej zemi. Hodně zvláštní zásilka teď dorazila z Valašska do Karviné. Stavaři tam nechali přivést hromadu roští z trnkových keřů. Bez nich by totiž nefungovalo nové inhalátorium, které staví vedle bývalých zámeckých koníren. Větve musí být hodně pevné a husté, aby po nich léčivá solanka dobře stékala.
1: No teda, hromada je to docela velká a hlavně opravdu hustá. Podceněná příprava, nemám s sebou rukavice, docela to píchá.
2: Je to strnek, to znamená, je to švestkové, řeknu to roští, po kterých bude stékat solanka a bude vytvářet to klima, které má být právě v inhalatoriu.
1: Popisuje náměstek primátora Lukáš Rašek ze SocDem. Tak ještě zkusíme pevnost toho roští. Koukejte, pane náměstku, tyhle ty větve jako husté jsou.
2: Ano, tak to má právě vypadat.
1: Teď nám hraje do toho počasí, protože zrovna prší, takže vidíme, že to opravdu hezky stéká ta voda.
2: Přesně tak, ty kapky budou pomalinku potom stékat a právě budou vytvářet to klima. Inhalatorium je máme docela velké, takže je to první várka, takže ještě budu navážet.
1: Umístění těchto hustých trnkových větví do té konstrukce bude chtít od dělníků nemalou trpělivost a oběť.
3: Máme v podstatě odsouhlašený nějaký vzorek té hustoty, jak by to mělo být stlačené, tak aby ta solanka v pořádku přesto protekala. A samozřejmě se to bude dělat velice blbě, protože ty trnkové větvičky mají spoustu trnů. Takže chlapci budou mít svářecké rukavice a budou to nějakým způsobem pěchovat a jestli použijem nějaký mechanismus na to ještě nevím.
1: Popisuje hlavní stavby vedoucí Lukáš Horuta.
3: Je známe, že švestkové dřevo je v podstatě jedno z nejtvrdších a z toho důvodu vlastně dlouho vydrží. No, vozíme to z Valach, z hor a roste to tam jako planě, takže se to dá celkem tam jako dozehnat a vytěžit.
1: Podle plánu dodavatelské firmy začne stavba nosné konstrukce inhalátoria koncem května. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
3: Krátké zprávy za pár okamžiků nabídne Lenka Blažová.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice dokončila opravy porodnice. Cílem modernizace za 25 milionů korun bylo změnit dispoziční řešení, aby lépe odpovídalo současným trendům a uspokojilo větší nároky na soukromí žen. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé takto řešili asi 220 000 krizových situací. Podle ředitele záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit incidentům na fotbalových utkáních. Bohumín chystá akci Bohumínský Montmartre. Park Petra Bezruče v sobotu oživí hudba, divadlo a další umělecké aktivity. Program inspirovaný atmosférou slavného pařížského Montmartru má propojit místní umělce, řemeslníky, hudebníky i kreativní spolky. Na Olši v Jablunkově přibylo místo pro bezpečný přechod vodních savců. Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Povodím Odry zřídil speciální rampu na jezu v lokalitě Žihla. Šikmá plocha z kamenů a štěrků pomáhá především bobrům a vidrám. Počasí v regionu bude polojasné až oblačné a teploty od 11 do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Komenského v obci Suhdol nad Odrou na Novojičínsku vyšetřuje teď policie nehodu osobního auta. Jeho řidič tam naboural do dopravního značení a provoz je omezený. Je třeba jet opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Vítkovická nemocnice dokončila opravu porodnice. Co vše se změnilo? To vám povíme v reportáži, kterou nabídneme po nahrávkách Žlutého psa a Josefa Laufra. Pěkné ráno.

písničku už.

0: chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Také se posouváme dál v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Je 7 hodin 39 minut. Vítkovická nemocnice v Ostravě otevřela nové porodní sály. Zlepšilo se díky tomu zázemí pro maminky i zdravotníky. Rodící ženy mají také více soukromí. Velkým lákadlem je porodní gauč, po kterém byla v posledních letech velká poptávka.
2: Tak dojmy jsou super. Měli jsme rodit minulý týden, ale vyšlo nám to na včerejšek.
3: Sára Krajíčková je jednou z prvních žen, které v nově opravených prostorách rodily. Syn Leon je na světě pár dní.
2: Byl s náma manžel u porodu a zvládlo to teda skvěle. Mě osobně hodně překvapil.
3: Z původních porodních boxů vznikly 3 samostatné porodní pokoje a 1 nadstandardní. Všechny jsou prostornější, což pomáhá nejen rodičkám, ale i zdravotníkům. Novinkou je i porodní gauč, říká primářka gynekologicko-porodní oddělení Ivana Lukáčová.
4: Byl takový hodně vzpomínaný a hodně propagovaný téma, právě ta propagace a to mediální jako rozšíření toho gauče bylo, že přišly rodičky a ptali se, máte porodní gauč, to byl další požadavek.
3: Změnil se vstupní prostor i recepce. Naposledy byla porodnice opravovaná před 15 lety. Za tu dobu se každodenní praxe změnila. Doprovod u porodu je dnes samozřejmostí. Pokračuje primářka Ivana Lukáčová.
4: To, že ta rodička bude moct zůstat s rodinou co nejdéle, a toto je úplně největší požadavek, které ty rodičky mají. Tam ani nejde o to vybavení porodnice jako takové. Dnešní porodnice jsou všechny moderné, všechny jsou perfektně vybavené a ta starostlivost je u všech jako na vysoké úrovni.
3: Rekonstrukce porodnice vyšla nemocnici na 25 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou a po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si připomenout, jaký je aktuální stav počasí v regionu.
2: Tak máme většinou polojasno až oblačno, hlavně v oblasti kolem hor je až zataženo. Teploty jsou nejčastěji od 4 do 8 stupňů a vane mírný jihozápadní až západní vítr o průměrných rychlostech od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď na celý den?
2: Tak během dne bude převažovat velká oblačnost, výjimečně se také mohou vyskytnout slabé přeháníky, které mohou být v těch nejvyšších horských oblastech i sněhové. Večer potom částečně bude ubývat oblačnosti. Maximální denní teploty budou od 11 do 15 stupňů, na horách to bude kolem 7 stupňů a vítr bude i nadále mírný jihozápadní až západní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí pak máme čekat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci by měla být obloha většinou polojasná, k ránu ale bude oblačnosti postupně přibývat. Minimální noční teploty budou od 7 do 3 stupňů a povane mírný jihozápadní až západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra by měla být velká oblačnost s lokálními přeháníkami, odpoledne i s možností bouřky. Večer a v noci na pátek potom očekáváme od jihozápadu déšť na většině území. Maximální denní teploty budou zítra od 12 do 16 stupňů, na horách to bude kolem 8 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní až západní od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře aktuálně 1008 hektopaskalů a relativní vlhkost se v kraji pohybuje nejčastěji mezi 60 a 90%.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka, my za to samozřejmě děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. O čem se mluví?
3: Jaká je aktuální nezaměstnanost v našem kraji? Proč 3 z 6 moravskoslezských okresů nemají s nezaměstnaností problém a další 3 patří mezi nejhorší v celé zemi? Kdo v kraji nemůže najít práci? Jak jsou na tom bývalí horníci z OKD a jak se podařilo zvládnout krizi kolem někdejší huti Liberty? Na to se zeptám Petra Prokopa, ředitele krajské pobočky úřadu práce v Ostravě. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 8 svou pozornost zaměříme na akce, které dnes můžete v regionu navštívit. V Kopřivnici začínají Dny pro zemi, série 6 přednášek nebo vycházek za přírodními zajímavostmi. Dnes od 5:30 můžete navštívit v budově městského úřadu přednášku o životě mezi amazonskými indiány. V ostravském evangelickém Kristově kostele začne o 17:30 v podvečer výstava černobílých analogových fotografií Jana Šmauze. Zachycuje na nich různé podoby Ostravy. A ještě pozvánka do Bolatic, kde od 7 večer bude vystupovat bavič a imitátor Vladimír Hron ve své narozeninové one-man show.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Senioři z Petrovic u Karviné si v Polsku oživí vzpomínky na školní laboratoře. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno s teplotami do 15 stupňů Celsia. Hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava přeje Lenka Blažejová. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Změny se mají týkat podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, dále pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, kterým by přepočítaná nová částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Na večerním jednání sněmovního sociálního výboru to řekl ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Za první 4 měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu, informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: To znamená, co nejdřív kontaktovat policii anebo banku. Na ně by se podle Kapra měli lidé taky obrátit, pokud si chtějí ověřit, že volající je skutečně policista anebo zaměstnanec banky. V Mikulovicích na Jesenicku začala po téměř 2 letech popovodních rekonstrukce poničené kanalizace. Práce brzdila složitá administrativa a opožděné dodávky materiálů. Součástí investice za 86 milionů korun je taky částečná rekonstrukce čistírny odpadních vod. Uvedl to starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
4: Celková částka, která byla vysoutěžena, je 86 milionů 736 tisíc a nějaké drobné bez DPH a celou částku by měla hradit Státní fond životního prostředí. Já pevně věřím, že odplavená kanalizace a čistírna budou spuštěny už letos, nejpozději na podzim a samozřejmě ty ostatní věci, které tam máme, tak se dodělají buď na podzim letošního roku nebo z kraje příštího roku.
2: Seniory z Petrovic u Karviné čeká originální workshop. Dnes je zve polská obec Godův symbolicky zpátky do školy. Osvěží si vzpomínky na experimenty v laboratořích a seznámí se s polskými sousedy. Upřesnila Eva Gavlasová z obecního kulturního střediska.
5: Pokusy z chemie, z fyziky, matematiky, takže je to spíš takové, aby si to třeba zase osvěžili, třeba u toho i pobavili. My máme několik seniorů, co jako byli vyučující, takže pro někoho to bude přímo takové jako autentické.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost s možností slabých přeháněk. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů na horách 5 až 9 a vítr mírný západní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 na 60. kilometru mezi Frýdkem Místkem a Českým Těšínem probíhá sanace trhlin a spár a je tam omezený provoz. Práce potrvají do dnešních 17 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsou 4 minuty po 8, posloucháte Český rozhlas Ostrava. O dnešní dobré ráno s datem 13. května se starají Helenka Blažová, Petr Soukup. My vám přejeme dobrý den i poslech. Máme pro vás teď muziku od Anika, Michala Tučného nebo skupiny Nazaret, ale také vás v uvozovkách vzděláme. Čeká nás okénko, co v učebnicích nebylo, a to se dnes bude týkat Pražského národního muzea. Více nám poví Martin Písařík už za chvíli.

0: Legendární píseň Love Hurts kapely Nazareth teď zněla éterem Českého rozhlasu Ostrava. Je 8 hodin 12 minut. Upozorňuji řidiče, že pár minut před 8:30 se podíváme, co důležitého se chystá na našich silnicích v Moravskoslezském regionu. Nicméně teď slovo dostává Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Svou pozornost teď zaměříme na aktuální počasí v regionu. Někde je polojasno, někde naprosto jasno. Teploty, tak ty jsou různé. Zaměříme se teď na sever regionu, v Chuchelné na Opavsku. Teď naměříte 7,5 stupně Celsia, naproti tomu na Jablunkovsku v Horní Lomné pouhé 4 stupně. No a prognóza na dnešek, ta říká, že by mělo být většinou polojasno. Během dne přechodně může přijít více mraků z možností slabých přeháněk. Oblačnost pak bude ubývat až později odpoledne a k večeru. Teploty v nížinách maximálně do 15 stupňů, na horách pak od 5 do 9.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Tématem příští rozhlasové lékárny bude rýma. Může jít o virovou nebo bakteriální infekci, ale také o projev alergie. Kdy u rýmy, kterou zřejmě zažil každý, stačí samoléčba a kdy už jít k lékaři? To nám poradí profesor Karol Zeleník, přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu zve Naděja Čvančarová.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: užívat si.
1: 8 hodin 23 minut a zpozornět by teď měli všichni řidiči používající důležité silnice v našem regionu. Co se na nich v nejbližší době připravuje, to nám teď poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: V Ostravě postupně zprovozníme 2 ze 4 opravovaných mostů páteřní Rudné ulice. Nejpozději 17. května otevřeme v plném profilu most u Vítkovického Hornbachu. Zhruba o měsíc později pustíme dopravu bez omezení také ve Svinově nad Polaneckou ulicí. Řidičům děkujeme za trpělivost, kterou v častých kolonách projevili. Děláme maximum pro to, abychom co nejdříve dokončili i zbývající 2 mosty nad Frýdeckou ulicí a přes koleje Českých drah.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Krátké zprávy, Alenka Blažejová.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Moravskoslezský kraj v příštím školním roce znovu podpoří bezplatné stravování školáků v těžké sociální situaci. O podporu z dotačního programu mohou žádat přímo školy až do 30. června. Kraj na to rozdělí 9 milionů korun. Počet zapojených škol roste, loni jich bylo 78. Obědy zdarma zajistili pro 1700 školáků. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations v Ostravě začal provoz českého uzlu evropské sítě, která propojuje superpočítače, data i expertní podporu do systému služeb umělé inteligence. Dostupný bude veřejné správě, firmám i výzkumným organizacím. Chodci u Palackého ulice v Třinci využívají novou lávku. Původní můstek přes potok u domova pro seniory nechalo město zbourat. Konstrukce už byla podle magistrátu v havarijním stavu a nešla opravit. Původní šířka také neodpovídala současným normám. V Norsku zemřeli dva čeští občané. Zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smela. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí. Do řeky Moravy v úterý odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá chemická látka. Na místě zasahovali hasiči, položením norných stěn se snažili zabránit dalšímu šíření. Hasiči z Zlínského kraje o tom informovali na svých sociálních sítích. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Odkud, to se zatím vyšetřuje. Počasí v regionu bude polojasné až oblačné a teploty do 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 463 u obce Skřipov ve směru na Bílovec je nehoda dvou osobních aut a provoz je tam omezený. Dejte na to pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V jakém stavu se nachází oprava škod po předloňských záplavách v Krnově? To vám povíme už za pár minut. Teď bude zpívat Petr Muk.

0: Další vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás zavádí do Krnova. Tam budou opravovat mosty, které poškodily předloňské záplavy. Velká voda tehdy zasáhla 22 mostních konstrukcí v majetku města, včetně lávek pro chodce. 17 jich bude nutné obnovit. Na další podrobnosti už se zeptáme mluvčí krnovské radnice Dity Círové po telefonu. Pěkné ráno.
1: Krásný den.
0: Kolik mostů tedy projde podrobnou diagnostikou a co všechno budete u poškozených konstrukcí prověřovat?
1: Podrobnou diagnostikou projde 8 mostů. Pracovníci odborné firmy budou nyní průběžně odebírat vzorky, které vyhodnotí laboratoř. Dále budou provádět sondy, zkoušky, měření a jádrové vrty. Cílem je určit rozsah poškození, odhalit vady a stanovit příčiny poruch.
0: Buďme konkrétní, kterých mostů se to týká.
1: Jde o 5 mostů přes řeku Opavu v ulicích Svatováclavská, Ujatek, Mlýnská, Sokolovská a na Ostrově a 3 mosty přes řeku Opavici. Jde o hraniční most v Chomíži a mosty u vodárny a u koupaliště.
0: Až bude po diagnostice, jaký bude další postup?
1: Výsledky diagnostických průzkumů nám poskytnou zbývající podklady, které jsou potřebné pro zadání projektových dokumentací. K obnově mostů pak dojde po získání stavebních povolení. Věříme ale, že ne všechny mosty budou natolik poškozené, že projektová dokumentace a stavební povolení budou nutné. U některých by mohl stačit jen technický popis a položkový rozpočet. Tyto objekty by pak měly být opraveny relativně rychle.
0: Kolik by obnova mostu po povodních měla stát a využijete jako město nějaké dotace?
1: Kvalifikovaným odhadem v rámci mimořádných prohlídek byla cena obnovy mostu stanovena na 300 milionů korun. Až 90% nákladů pokryje dotace ze státního programu Živel 1.
0: V Krnově se budou opravovat mosty, my jsme o tom hovořili s mluvčí tamní radnice Ditou Círovou. Děkujeme za váš čas a přejeme pěkný den.
1: Krásný den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V Ostravě teď svítí slunce, teploměr ukazuje 9 stupňů, podobné je to i ve Frenštátě pod Radoštěm, teplota je tam o stupeň nižší. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude většinou polojasno, během dne může přechodně přijít více oblačnosti, s tím je spojená možnost slabých přehánek, večer by pak mraků mělo ubývat. Teploty v nížinách maximálně do 15 stupňů, na horách pak naměříte od 5 do 9.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmikrásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: žár. Ještě veselá minuta s Arturem Kubicou a pak už nastane konec dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Ještě než se tak stane, rád bych vás pozval k poslechu vysílání po 11. hodině dopolední. Naším hostem dnes bude Petr Rotekl. Rotekl je čerstvým držitelem ceny Jantar za celoživotní přínos. Původně pedagog, se stal v Opavě mužem v pozadí všeho uměleckého, co se ve městě v posledních letech na kulturní scéně dělo. Kus života strávil i s festivaly Další břehy a Bezručova Opava. O tom všem bude hovořit s Kateřinou Huberovou. Začínáme 10 minut po 11. hodině. No a hned po zprávách, které nabídne v 9 hodin Lenka Blažejová, začne dopolední program. Tím už vás provede kolega Richard Piskala. Loučí se Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. To vyčítá matka dceři, ty jsi hrozná. Každý den tě vidím s jiným klukem, s jiným chlapem. A ta dcera na to, že hledá toho pravého, toho dobrého, krásného, inteligentního a bohatého. A ta maminka se směje, za břicho se popadá a povídá, ty jsi tak naivní, dcerko, takového chlapa přece nikdy nenajdeš. A ta dcera se tak lišácky zaculí a povídá, to už vím, maminko, ale když já zatím tak ráda hledám...
2: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zastupitelstvo ve Frenštátu pod Radhoštěm bude řešit vznik podnikatelského parku. Dnes je Český den proti rakovině. Lidé mohou přispět do sbírky na onkologickou léčbu. Domu umění v Ostravě je dnes přesně 100 let. Počasí v regionu bude polojasné až oblačné, teploty na severní Moravě a ve Slezsku do 15 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm dnes projednají stavbu nového podnikatelského parku Planiska. Přípravu areálu má tamní radnice v plánu v tomto roce a dnes zastupitelé rozhodnou o úvěru poskytnutém Moravskoslezským krajem. Hlasovat budou také o podnětech obyvatel města a vlastníků pozemků v souvislosti s případnými změnami územního plánu. Policie v Česku loni vykázala z domácností 1640 násilníků. Vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007.
2: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká Lucie Paprštajnová.
3: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat.
2: Asociace upozorňuje, že v Česku chybí pro agresory povinné intervenční programy. Jsou pouze dobrovolné. Letos na ně dalo ministerstvo vnitra 30 milionů korun.
4: Doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
2: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Dnes je Český den proti rakovině. Do ulic po celém Česku vyrážejí tisíce dobrovolníků, kteří kolem jdoucím prodávají květy měsíčku lékařského. Výtěžek letošní sbírky Ligy proti rakovině podpoří prevenci nádorů hlavy a krku. Lidé můžou přispět nejen v ulicích, ale taky přes DMS anebo převodem na bankovní účet. Domu umění v Ostravě je dnes přesně 100 let. Připomene to dvěma výstavami. Představí regionální umělce a ideologicky zabarvená díla z doby socialismu. Další doprovodná výstava nabídne výběr českých klasiků 19. století. Právě tato sbírka stavitele a mecenáše Františka Jurečka byla základem dnešního sbírkového fondu galerie. Dodává kurátorka Renata Skřepská.
5: Je to Mařák, Radimský, Ulman, Hudeč. Opravdu taková ta elita toho českého krajinářství z portrétu, jsou to portréty od bratří Mánesů, takže je to takové to klasické 19. století. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava si výrazně zkomplikovali boj o ligovou záchranu. Ve třetím kole nadstavbové části prohráli na Slovácku 1-2. A v následujících utkáních budou muset spoléhat na pomoc soupeřů. Pokračuje trenér Josef Dvorník.
6: Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
0: Baník Ostrava ztrácí dvě kola před koncem nadstavby 3 body na pražskou Duklu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost s možností slabých přehánek. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách od 5 do 9 a vítr bude mírný, západní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici první třídy číslo 11 u Opavy na velkém kruhovém objezdu ve směru od Malých Hoštic se srazilo osobní a nákladní auto. Provoz je tam omezený a je tam kolona, takže počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je už za chvíli pravidelný magazín dobrých zpráv a zajímavostí křížem krajem. Dnes se vydáme do muzea venkovského života v Třinecké Tyře, takže podrobnosti už za chvilku. Samozřejmě jako vždy přidáme muziku, písničky, které nestárnou. Zaspívá právě teď Miroš Birka, za chvilku pak třeba Petr Spálený nebo Brontosauři. Tak ať se vám dobře poslouchá. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Plíšťanskýmkrajem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pravidelný magazín dobrých zpráv a zajímavostí Křížem krajem je tady a cílem toho dnešního vydání bude Muzeum venkovského života v Třinecké Tyře. Vypráví o životě místních lidí, kteří si poradili z mnoha řemesly. Připomíná také život rodiny, praní, žehlení, sloukání másla a to všechno bez elektřiny. Na prohlídku muzea, které uchovává památky předchozí generací, se vydala i kolegyně, redaktorka Iva Havlíčková.
2: Vstupujeme do muzea v Tyře s Evou Haltofovou, průvodkyní a zakladatelkou muzea. A tady to připomíná prostě ty staré časy.
3: Ano, připomíná a vlastně jsou to pozůstatky předmětů obyvatel Tyry. Takže tady jsme v předsíní, co je tady jako zajímavé, jsou tady tyhle kroje, ty jsou od místní paní a zajímavá je ta vyšívka, jsou to kroje, které používaly ženy při návštěvě do kostela, samozřejmě v tom nepracovali.
2: A zajímavé je, že jsou tady tmavé až černé barvy.
3: Jsou smutné, protože si myslím, že tady ti místní lidé neměli veselý život, byli upracovaní. Těch radostí asi zažívali málo.
2: Byla to dřina, to si můžeme připomenout hned tady ve vedlejší místnosti, protože tady už vidím u vchodu, že tady je spousta těch předmětů, které používali k práci.
3: Je to pravda a jsou to předměty, které si sami vyráběli, proto si je předávali z generace na generaci, šetřili si je, opravovali si je, vlastně to nevyhazovali, by se dalo říct.
2: Co třeba tady vidím, formovat, že zubů pěli? Tak to nevím, to je hodně zvláštní předmět.
3: Ano, tady po té pravé straně jsou předměty, které používali a vyráběli muži. Jsou tady hoblíky různých velikostí, vrtáky, pily, tady tahle dlouhá je dvoumužatka. Strojky ty už jsou mladší, na maso, na mák, na ovoce, odšťavňováč. Prostě všechny tyhle předměty používali vlastně v domácnosti. Tady to je taková zvláštnost, to je stroj na splétání lana.
2: Tak hlavně ze dřeva tedy nástroje a z kovu?
3: Ano, nástroje ze dřeva z kovu, tady je starý zámek, hoblíky, dláta. A tady tohle je značkovač klád, tam do něho se dal provaz, byla tam modrá barva. Na konci klády chytil jeden konec provázu, na druhém druhý a prostřední cvrknul a tím pádem udělal čáru a z té klády udělali trám. Vlastně řezali podél té čáry.
2: Aby to bylo rovné.
3: Tak dále přecházíme tady už k prvním lyžím. Místní, hlavně kluci, lyžovali v zimě, protože sněhu bylo víc asi než v dnešní době. Vyprávěli mi pamětníci, že samozřejmě ty rodiny byly chudé, tak měli jenom jedny lyžařské boty a když šli lyžovat sourozenci, tak si je půjčovali, dělali si skokařské můstky. No a ten jeden chudák, ten nejmladší, měl malou nohu a jak skočil z toho můstku skokanského, tak se mu boty vyzuly a skočil boso.
2: Tak boty kožené, šněrovací, lyžařské tedy, lyže. Dřevěné, rovné,
3: ano.
2: Tak jak to kdysi
3: myslím
2: bývalo.
3: Myslím si, že to vyráběli doma. Samozřejmě tyčky taky bambusové, ale většinou používali třeba ořechovou větev nebo nějakou takovou tvrdší.
2: Vysvětluje Eva Haltofová, zakladatelka muzea v Tyře.
1: A toto muzeum právě slaví 10 let od svého založení. Do Tyry se vrátíme už za chvíli. V dnešním vydání pořadu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Naším středečním hostem bude čerstvý držitel ceny Jantar za celoživotní přínos Petr Rotekl. Dlouhá léta stál jako organizátor, dramaturg a studnice nápadů za festivaly Další břehy a Bezručova Opava. Na co rád vzpomíná i kam povedou jeho další kroky, přiblíží v rozhovoru Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava je teď před námi druhá část dnešního vydání magazínu Křížem krajem. Připomínám, že jsme na návštěvě muzea v Tyře, které se nachází v suterénu bývalé mateřské školky a mapuje život v této obci, která bývala samostatnou vesnicí, dnes je součástí Třince. Exponáty pocházejí od místních občanů. Najdete tam historické pračky, kroje, staré pily nebo kolovrátky. Muzeum si letos připomíná 10 let od otevření a pečuje o něj někdejší pedagožka Eva Haltofová.
3: Po levé straně jsou zase předměty, které používaly ženy. V zimních měsících spřádali vlnu, tady toto je motovidlo, kolovrátek je známý, tam takové ty, dalo by se říct kartáče, to jsou krimple, to se čechrala vlna, pak se teprve spřádala, no a z nich pletly různé hacky, kopítka, rukavice.
4: Jsou tu i ukázky těch výrobků.
3: No a tady zase ze dřeva, to je předchůdce mandle, jako na žehlení, zastudena.
4: Takový váleček a prostě se tím jezdilo po prádle.
3: Právě, že se válečkem nejezdilo, jezdilo se tady tou deskou. Nevím, neskoušela jsem to, jak to funguje. Toto je těrlice na len, ale len se tady v Tyře moc nepěstoval, ale máme ji z pozůstalosti. No různé díšky dřevěné, vydlabávané, maslenice. To všechno dělali v zimě, když měli volno.
4: A předměty se podařilo získat od místních lidí?
3: Ano, my jsme dělali výstavy nejdříve, oni nám je zapůjčovali. No a potom, když třeba potomci chtěli přestavovat dům, tak to chtěli vyhodit, tak nám to místně přinesli.
4: Tak jsme v muzeu v Tyře a jsou tady i písemnosti.
3: Tady toto jsou zápisy z jednání Fojtu v Tyře z roku 1886. A jsou tam zajímavé věci. Já jsem dělala kronikářku 20 roků v Tyře a můžu to srovnávat, protože teď se vlastně nemůže udávat jméno, data narození, všechno podléhá
4: GDPR.
3: Ano, GDPR, jo. A tady úplně přesně popíšou, kdo, kdy, co udělal. Dokonce se tam ještě nepíše jako jméno třeba Sikorova, ale píše se tam Sikorka. Tak, jak se to mluvilo, tak se to tam napsalo. Podle toho, jestli Fojt byl Čech, tak to bylo psáno česky. Jestli byl Polák, tak to bylo psáno polsky. No, tady je takzvaná Dumbrovka, se to jmenuje, to je Bible. No a pak tady ještě sbírám v nářečí takové různé popěvky, halekačky, třeba můžu tady citovat Javorovi Ostry, Gruniček rozkošný, Gorale, Gorale, čím vy se živíte, borůvkami v leše, však jich tam najdete. To je halekačka.
4: To dnes někdo používá?
3: Ne, ale jsem ráda za návštěvy těch pamětníků, protože mě opravujou. Když třeba tady mám nějaký předmět popsaný a není to on, tak mi řeknou, jej, to tam ale nemá být. To se jmenuje tak a tak. Takže jsem ráda, když mě upozorní na něco.
4: No, muzeum tady v Tyře slaví, připomíná si 10. výročí. Jak se posunulo muzeum za těch 10 let?
3: No, zvětšila se návštěvnost, zajímá se o něho víc lidí, hlavně těch starších. A trošku mě mrzí, že mi třeba nabízejí předměty, které už tady nemám kam dát. Nechtěla bych, aby to bylo skladiště, to už je prostě maximum, co tady může být.
4: Takže je něco originálního, co třeba ještě nemáte?
3: Poslední jsme měli krpce, ty jsem ještě neměla, takže to mi jedna návštěvnice přinesla.
4: Takže nejnovější exponát, krpce, čili ano, boty.
3: Ano. A ty se používaly, takže ty tady musí být, to jasně. No ale jinak si myslím, že tady je všechno.
4: Dodává Eva Haltofová, Styry Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Z dnešního vydání magazínu Křížem krajem už je to vše, ale mám pro vás ještě pozvánku k poslechu toho zítřejšího. Ve čtvrtek, tedy zítra, nahlédneme s redaktorkou Romanou Kubicovou do nové osmičky kulturního centra ve Frýdku Místku, které vzniklo z bývalé textilní továrny. Pro místní slouží teprve 14 dní, ale už je tam každý den rušno. Proč se tam vydat, tak to se dozvíte právě v zítřejším vydání magazínu Křížem krajem, jako vždy po 9. dopoledne.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Pokud někam spěcháte a máte tam být přesně o 9:30, tak na to máte půl minuty, ale věřím, že vy jste úplně v pohodě u radiopřijímačů a že to, že do 9:30 zbývá teď už jenom 20 vteřin, vás nechává úplně v klidu. Za chvíli tady bude pravidelná rubrika Babské rady. Dnes bude Jarka Vykoupilová hovořit o tom, že pampelišky se nehodí jenom na parádu nebo pletení věnečků, ale prý je lze využít i co by jídlo nebo léčivo. Tak na to jsem zvědavý. Za chvilku si to všichni poslechneme v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava.

0: Babské rady.
1: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. O čem se mluví?
1: Jaká je aktuální nezaměstnanost v našem kraji? Proč 3 z 6 moravskoslezských okresů nemají s nezaměstnaností problém a další 3 patří mezi nejhorší v celé zemi? Kdo v kraji nemůže najít práci? Jak jsou na tom bývalí horníci z OKD a jak se podařilo zvládnout krizi kolem někdejší huti Liberty? Na to se zeptám Petra Prokopa, ředitele krajské pobočky úřadu práce v Ostravě. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A v dobrém dopolední už za chvíli přineseme zajímavé informace o použití pulzujícího vodního paprsku místo skalpelu. Zkušenosti z průmyslu teď čeští odborníci přenášejí i do zdravotnictví. Novou metodu, která by v budoucnu mohla zjednodušit regeneraci po onkologických nebo plastických operacích, zkoumají také v Ostravě. Podrobnosti už za chvíli.

0: To byla americká legendární kapela Styx. Připomněli jsme si jejich hit z 80. let Don't Let End. No a my teď už pokračujeme v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava zajímavými informacemi, které jsem už před chvílí sliboval. Kapající voda naruší i kámen, tak proč by nemohla odstranit také nepotřebnou kůži? To si řekli odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd. A teď vytvářejí metodu, která může zkrátit regeneraci například po onkologických operacích. Základním principem je technologie vodního pulzujícího paprsku, která se zatím využívá především v průmyslu. V Ostravě se tomu odborníci věnují dlouhodobě.
1: Toto se na tom robotickém ramenu je generátor pulzujícího vodního paprsku.
2: Říká Petr Hlaváček z oddělení kapaly nového paprsku Ústavu geoniky Akademie věd. My jsme ale vešli do takové místnosti, která se krásně ozývá, jako kdybychom byli koupelně.
1: Pracujeme s vodou, tak máme tu místnost vykachličkovanou, aby nám ta voda nepoškodila ty prostory.
2: Nahoře ten valec, jak vidím, tak má průměr možná 5 cm. Zatímco dole tryska, ze které vychází ten vodní paprsek, tak to je záležitost několika milimetrů.
1: Ještě pustíme ovladací jednotku pro robota.
2: Teď potřeba zahasnout, abychom dobře věděli, a to už teď dělá Libor Sitek.
3: Potřebujeme velmi přesně nastavit parametry, což pro lékařství je naprosto zásadní, abychom nepoškodili lidskou tkáň. My tady máme destičku, na které uděláme dvě drážky, kontinuálním paprskem a paprskem pulzujícím.
1: Pomaličky už se nám zvýšuje tlak, zkusíme nastavit na 200.
2: Zatím to tady vypadá jako jenom obrovský proud vody.
1: Zapínám pulzní generátor, tak když si na to posvítíme stroboskopem, tak uvidíme přerušovaný proud z hluku vody.
2: Ty pulzy byly rychlé, pouhým okem neviditelné. Kolik jich bylo za vteřinu?
3: 40 tisíc.
2: My se teď půjdeme podívat zpátky do té v uvozovkách koupelny.
3: Vidíte tady všude kolem tu mlhu.
2: Libor si tak bere tu destičku.
3: Vidíte markantní rozdíl. Zatímco kontinuální paprsek lehce zmatnil povrch toho vzorku, tak tím pulzujícím jsme se dostali do hloubky 2-3 mm.
2: Čím to je, že se tam díky tomu pulzu udělá takový žlábek?
3: Cyklickou únavou. Ten materiál je zatěžovaný neustále na jednom místě.
2: To je takové to klasické kapající voda i kámen rozdrtí.
3: Ano, je to tak.
2: Stejným způsobem by bylo možné odstranit lidskou kůži?
3: Tu samozřejmě nemůžeme používat tak vysoké tlaky. Zaměřujeme se na oblast plastické chirurgie a onkochirurgie pomocí pulzujících vodních paprsků. Bylo by to pro pacienta mnohem méně zatěžující a rychlejší.
2: Testy na prasatech byly úspěšné a tak teď odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd připravují mikrovodní trysky tak, aby splňovaly přísné zdravotnické standardy. Z Ostravy Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Moravskoslezský kraj opět zaplatí obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. Tak také o tom přineseme podrobnosti už za chvíli ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Bude to v 10, tedy za 2,5 minuty.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovna se má vrátit k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce změnám zabránit. Moravskoslezský kraj opět zaplatí obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. Z baziliky na Liberecku zloděj ukradl vzácnou relikvii, lebku svaté Zdislavy. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude oblačno, teploty do 15 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké dopoledne. Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
2: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou lokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
0: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po minulé vládě. Moravskoslezský kraj v příštím školním roce znovu podpoří bezplatné stravování školáků v těžké sociální situaci. O podporu z dotačního programu mohou žádat přímo školy do 30. června. Kraj na to rozdělí 9 milionů korun. Počet zapojených škol roste, loni jich bylo 78. Obědy zdarma zajistili pro 1700 dětí. Podrobné informace o podmínkách programu jsou na krajských webových stránkách. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Z baziliky v Jablonném na Liberecku někdo ukradl lebku svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Zloděje na místě zachytila kamera. Byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Pokud ho lidé ze záznamu poznají nebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Dosud neznámý pachatel rozbil skřínku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Hodnota odcizené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
0: Nový lesní chodník vzniká ve Vrbně pod Pradědem podél řeky Opavy. Stezka začíná u vlakové zastávky a navazuje na asfaltovou cyklostezku podél hlavní silnice vedoucí z Vrbna do Karlovic. Chodník částečně kopíruje naučnou stezku Cesta kolem vody, říká starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z hnutí ANO. Práce potrvají do konce května.
4: Budujeme zokruhování naše cyklostezky, jsou tam takové terénní vlnky nadělané, bude to takový okruh s tou naší cyklostezkou, ale tak, aby tam projela i třeba mamina s kočárkem. Takový lesní chodník, jak cyklistický, tak i pro ty maminky s kočárkem.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost s možností slabých přehánek. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách 5 až 9 a vítr mírný západní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Opavská v Ostravě Porubě teď zasahují dopravní policisté, vyšetřují okolnosti nehody dvou osobních aut. Zranění tam nejsou a s opatrností se dá projet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lenka Blažejová pro vás měla zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Teď už vás opět zdraví a příjemné dopoledne přeje Richard Piskala. Už za chvilku tady bude pravidelný moravskoslezský rozhlasový kvíz. Ano, také dnes si budete moci trošku zrekapitulovat své znalosti o našem kraji a také vyhrát zajímavou cenu. Prozradím, že za tou soutěžní otázkou se dnes vydáme do Frýdku Místku, ale nemyslím si, že by lidé z Frýdku Místku, tedy Frýdečáci nebo Místečáci, ani vlastně nevím, jestli to tam tak říkají, to jsem si jen tak typl, tak ti budou možná mít výhodu, ale myslím si, že odpověď může znát kdokoliv z našeho kraje a také kdokoliv, kdo pozorně poslouchá Český rozhlas Ostrava. Tak krásné dopoledne.

0: A pak, že je to hřích, zpívala Petra Janů v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli pro vás budu mít z muziky třeba Lucii Bílou, Olympik, Jaromíra Nohavicu nebo Karla Gotta. To prostě stojí za to, že? Ale teď pozor, teď se bude soutěžit.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
0: A někoho už máme na lince, tak koho teď zdravím v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den. Halo, halo, slyšíme se? Tak zkusíme někoho dalšího, jestli s námi bude hovořit. Tak koho máme teď na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Broňka z Opavska.
0: Zdravím vás, paní Broňko, dovolala jste se do Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Pojďme k dnešní otázce. Takhle ještě řeknu, o co vlastně soutěžíme. Dnes tady mám balíček Českého rozhlasu Ostrava Na cesty. Tam jsou takové různé drobnosti, které se určitě mohou hodit. A teď už k otázce. Tak pozor, paní Broňko. Na Staroměstské ulici ve Frýdku Místku stojí někdejší přádel na textilní továrny bratří Neumannů z konce 19. století. Historický průmyslový areál je dnes v soukromých rukou a nově funguje jako kulturní centrum. A jak se tato, řekněme, továrna kultury a umění dnes jmenuje? Víte to rovnou nebo chcete možnosti?
2: Chtělo bych možnosti.
0: Tak je to za A nová osmička, za B Neumannka nebo za C nová přádelna? Tak co myslíte?
2: Tak zkusím Cčko.
0: Cčko, nová přádelna. A to je mi líto. Bohužel, mějte se moc hezky, paní Broňko, zkuste to zase příště. No a my dáme prostor někomu dalšímu, kdo se dovolá k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Už někoho zdravím. Dobrý den, kdo volá?
3: Dobrý tak. Den, tady Hana.
0: Zdravím vás, paní Hanko. Vy říkáte, že jste z Havířova, ale já si myslím, že byste mohla vědět, jak se ten nový kulturní areál v bývalé textilce ve Frýdku Místku jmenuje. Chcete znovu možnosti, nebo to víte rovnou?
3: Radši možnosti.
0: Tak je to nová osmička za A, za B Neumannka, nebo za C nová přádelna. Co myslíte?
3: Já bych řekla to Ačko.
0: Ano. Je to tak, je to nová osmička a pokud jste třeba poslouchali dnes pořad Křížem krajem, kde jsem na závěr anoncoval ten zítřejší díl, tak ten bude právě o nové osmičce a z nové osmičky. Takže tam už jsem to dnes také zmiňoval, byla to malá nápověda. Ale vám gratuluji, vyhrála jste, takže zůstaňte ještě na lince. A mějte
3: děkuji,
0: se moc hezky,
3: naschledanou.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Do Havířova za zdravím, do Ostravy za uměním a do Kopřivnice za dobrodružstvím. Tak by se dali ve stručnosti zhrnout kulturní nebo pozvánky pro dnešní den, nejenom kulturní typy, které tady pro vás budeme mít už za chvíli v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Ještě pohled na hodiny, za 3 minuty bude 10:30.

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď pro vás mám několik tipů pro dnešní den. A začneme v Ostravě. Dům umění v Ostravě dnes slaví 100 let. Program už začal v 10 hodin dopoledne. A pro malé i velké návštěvníky jsou tam výtvarné dílny, tombola i moderátorský koutek. Odpoledne od 16 se pak ponese ve znamení hudby a tance a také vernisáže výstavy Stopa 1926 až 2026. Z tému výročí Domu umění v Ostravě se už za chvíli budeme v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava věnovat podrobněji. Tak ještě pojďme k dalším akcím v našem kraji. V Kopřivnici dnes začínají Dny pro zemi. Série 6 přednášek nebo vycházek za přírodními zajímavostmi. Dnes od 16:30 můžete navštívit v budově městského úřadu v Kopřivnici přednášku o životě mezi amazonskými indiány. No a přidáme ještě pozvání do Havířova. Mezi 12. a 17. hodinou se tam můžete vydat na Den zdraví Havířovské nemocnice. Kromě nejrůznějších vyšetření si můžete třeba i prohlédnout vybraná pracoviště nebo se poradit s odborníky.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Právě dnes je to přesně 100 let, co poprvé vstoupili návštěvníci do Ostravského domu umění. Tuto informaci už z našeho vysílání, tedy vysílání Českého rozhlasu Ostrava, víte, ale pojďme se teď věnovat podrobnostem. Dnešní slavnostní vernisáž zahájí dvě výstavy, které mapují rozmanitost ostravských sbírek. Své rázné umělce šedé zóny, ideologicky poplatné tvůrce z doby reálného socialismu i klasiky 19. století.
1: No, já 73, takže ještě napočítáme zleva 73 plus závěs. To je na možníku, chlapi, plus abrokarty.
2: Technici galerie právě instalují malby ze sbírky Františka Jurečka, jednoho z mecenášů, který stal u zrodu Ostravského domu umění.
3: Z těch krajinářů je to Mařák, Radimský, Ulman, Hudeček, opravdu taková ta elita toho českého krajinářství z portrétu, jsou to portréty od bratří Mánesů, takže je to takové to klasické 19. století.
2: Kurátorka Renáta Skřebská přibližuje doprovodnou výstavu Jurečkova sbírka. Právě František Jureček spolek založil společně s dalším sběratelem umění Alojzem Sprušilem. Otevření domu umění se už nedožil. Jeho sbírka 112 obrazů ale položila základ dnešních depozitářů.
3: On opravdu šel už na tu jistotu, dokázal si vybrat i u těch autorů velmi kvalitní období.
2: Alojz Sprušil pak jako správce sbírek do roku 1946 rozšířil fond domu umění na více než 2000 děl. V té době šlo stále o soukromý spolek. Ostravská galerie tak vlastně vzešla z angažované občanské společnosti.
4: Prostě občané, ano, zámožní, vlivní občané se cítili tu významnou potřebu, že Ostravě chybí to, co je v Praze, to, co je v Brně, tak si to vlastně museli vybudovat sami.
2: Po většinu času po válce ale galerie výtvarného umění musela čelit ideologickým tlakům nebo finančním problémům.
4: Pamatuju si na opravdu ty doby i kolem toho roku 2005, když padl dotaz na začátku roku, tak kolik máme na výstavy, tak na to byla odpověď na minus 200 tisíc, takže bylo to vlastně de facto motivační, že člověk se musel naučit dělat i v nějakých typografických programech, když chtěl mít nějaký leták a chtěl mít nějaké další informace.
2: Vzpomíná ředitel Jiří Juza ještě na období začátku milénia. Právě hlavní výstava Stopa sleduje proměny sbírky i vliv historických a politických okolností na její podobu. Za vše mluví třeba ideologický výjev z domovní prohlídky u mladého Klementa Gottwalda, visící hned vedle abstraktní modré propalacha od Václava Boštíka.
4: Tady opravdu v takovém duchovním rozměru, univerzálním, humanistickém, a vedle toho prostě obraz de facto z velmi podobné doby, ještě gottwaldovský, de facto stalinistický obraz, který instituce musí zakoupit.
2: Dnes už galerie dýchá svobodně, vystavuje současné regionální umělce a stále rozšiřuje sbírky. Na seznamu už je dnes přes 25 tisíc položek. Pomalu ale naráží na prostorové limity.
4: Určitě přeji instituci, aby ten dům umění staletý získal časem bratříčka, většího bratříčka, o kterého se může opřít v těch svých 100 letech. A aby bylo možné právě to bohatství těch sbírek prezentovat, tak jak to otcové zakladatelé chtěli, aby to bylo ke vzdělání, poučení, inspiraci.
2: Uzavírá Jiří Juza. Výstavu Stopa návštěvníci galerie uvidí do konce srpna. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 10 hodin a 50 minut a teď už pro vás máme pravidelnou rubriku Dvakrát měř a jednou řeš s Arturem Kubicou.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Zasadili jsme si v loni 3 nové sazenice vinné révy a tak jsem si říkal, že by bylo dobré takovou novou vinnou révu pořádně přihnojit, aby rostla jak má a měla za takové 3 roky pěkné hrozny. A koupili jsme samozřejmě drahé hnojivo, určené podle obrázku výhradně pro vinnou révu. Jenže speciální hnojiva na vaši zahradu samozřejmě nejsou levná a navíc zkušení zahradníci doporučují nekupovat drahá hnojiva určená k jedinému účelu. Například postřik na trávník bez herbicidů není vlastně nic jiného než tekuté hnojivo s vysokým obsahem dusičnanů a může být použito ve vegetačním období na jakoukoliv, především listnatou rostlinu, třeba na rebarboru. A rozpustné hnojivo na rajčata se stejně tak dobře hodí na veškeré ovocné a okrasné rostliny. Orchidejím stačí jakékoliv univerzální hnojivo a třeba hnojivo pro růže na jaře pomůže i většině kvetoucích keřů a popínavým rostlinám, zejména plamenkům, a to ve stejnou dobu. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Koupaliště Amerika v Jablunkově se po 2 letech otevře veřejnosti. Také k této informaci přineseme podrobnosti ve zprávách v 11 hodin. To bude za 5 minut a do studia s nimi přijde Tereza Hájková.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vítkovická nemocnice v Ostravě zrekonstruovala porodnici. Hasiči našli při likvidaci požáru chatky v Havířově tělo muže. Koupaliště Amerika v Jablunkově se po 2 letech otevře veřejnosti. Bude oblačno a teploty do 15 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Vítkovická nemocnice v Ostravě má nově opravenou porodnici. Prostory budoucím maminkám poskytují více soukromí a taky jsou větší. Přibyl i porodní gauč a jeden nadstandardní rodinný pokoj, říká primářka gynekologicko-porodnického oddělení Ivana Lukáčová.
4: To, že ta rodička bude moct zůstat s rodinou co nejdéle, a toto je úplně největší požadavek, které ty rodičky mají. Tam ani nejde o to vybavení porodnice jako takové. Dnešní porodnice jsou všechny moderné. Všechny jsou perfektně vybavené a ta starostlivost je u všech na vysoké úrovni.
2: Tělo muže bez známek života našli v noci na dnešek hasiči při likvidaci požáru chatky v Havířově. Muž byl mimo objekt, který plameny zcela zničily. Příčinu úmrtí musí určit nařízená pitva. Informovala o tom mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Požár způsobil škodu odhadem za 500 000 korun. Proč hořelo, to se teď vyšetřuje. Jablunkov letos otevře koupaliště Amerika. Areál zůstal zavřený kvůli špatnému technickému stavu od povodní v roce 2024. Město provedlo nejnutnější opravy, aby mohlo koupaliště bezpečně zpřístupnit veřejnosti, říká lidovecký starosta Jiří Hamrozy.
5: Generální rekonstrukce neproběhne celkového bazénu, protože by to bylo v řádech 60 milionů korun. Pronájem zůstane městu, poptáme plavčíky, jednoho strojníka, 2 uklízečky a paní, které budou vybírat vstupné v pokladně. Mělo by být otevřené ke konci června.
2: Dnes je Český den proti rakovině. Květ měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou si lidé můžou koupit za 20 korun buď od dobrovolníků v ulicích, anebo až do neděle na stovkách míst po celém Česku. Přispět můžou i přes bankovní účet anebo dárcovskou SMSku. Letošní ročník je zaměřený na prevenci nádoru hlavy a krku, pokračuje Jan Klozar z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
6: Velmi výrazně přibývá nádorů hlavy a krku, které jsou indukovány HPV. My máme mentálně spojený pořád HPV s nádory hrdla děložního, ale dneska už těch nádorů hlavy a krku HPV indukovaných je více než těch nádorů gynekologických.
2: Očkování proti HPV hradí pojišťovny dětem od 11 do 15 let. Dospělým pak na vakcínu nabízejí příspěvek.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převažovat zvětšená oblačnost, výjimečně se slabými přeháňkami, zejména na horách. Večer oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší teploty mezi 11 a 15 stupni Celsia. Na horách naměříte od 5 do 9.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 na 346. kilometru ve směru na Ostravu havarovalo osobní auto s nákladním. Jeden pruh je uzavřený, počítejte se zdržením. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to vám dnes přeje Richard Piskala. Už za chvíli se v našem dopoledním vysílání ohlédneme za moravskoslezskými kulturními cenami Jantar. Za celoživotní přínos byl oceněn dramaturg kulturních akcí Petr Rotrekl. Festivaly Další břehy a Bezručova Opava jsou jeho dílem. Co v něm zanechala učitelská praxe na střední pedagogické škole? Proč je ortodoxním feministou? A proč ke svým životům potřebuje kulturu a umění? Tak o tom bude vyprávět už za chvíli. Bude totiž hostem Českého rozhlasu Ostrava. Ve studiu ho přivítá kolegyně Kateřina Huberová. Tak příjemný poslech.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Kdyby vy jste tušili, co všechno my už jsme si stihli říct s mým dnešním hostem, protože nás pojí kus společné minulosti, já vám ho ráda představím. Petr Rotrekl, to je on. My jsme si ty čerstvě potykali, takže tě zdravím. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Muž, který byl před několika dny oceněn cenou Jantar za celoživotní přínos. Já jsem přemýšlela nad tím, jak tě vlastně třeba velmi stručně titulovat, kdybych chtěla říct, co ty vlastně seš, protože původně jsi pedagog, ale potom jsi se vlastně zabydlel v oblasti umění a kultury na tolika tématech a jako tak širokospektrálně a děláš to celý život. Tak kdo je Petr Rotrekl?
2: Mně se kdysi se na mě obrátil primátora, abych nějak precizoval

0: ten termín, protože dřív se použil, a to byl takový ještě socialisticko-komunistický, kulturní referent. A on fakt řekl jako, to je takhle divné, že?
1: Je to divné.
0: Tak si něco vymyslete do týdne, co budete mít na vizitce. A já jsem to vymyslel sám, já jsem si říkal, že to je dramaturg kulturních akcí města. A to myslím, že bylo přesné. Za to, to bych podepsal i dneska.
1: To, že jsi se zabydlel v té kultuře, protože ty jsi se v ní pohyboval jako ryba ve vodě, tomu celkem rozumím. Ale když se člověk podívá na tvůj životopis, tak úplně přesně moc nerozumím tomu, kde došlo k té výhybce, protože ty jsi byl vlastně vrcholový sportovec. Že takové sporty jako ve vodě.
0: Voda, plavec, plavání a vodní polo.
1: Vodní polo.
0: Ale to, no, to tak jako do těch 17 max.
1: Dobře, jo. Pak jsi se dal teda na tu pedagogickou dráhu. Ano. Jsi jazykově vybavený. Učil jsi ruštinu a hudebku, ale dělal jsi
0: a dramatickou výchovu. A dramatickou výchovu. Výchovu. To byl můj hlavní předmět na pajdáku na závěr.
1: Ty jsi chtěl dělat, promiň, jako malej? Chtěl jsi být kantor?
0: U nás v rodině byla velká kantorská tradice. Strejdové, tety, rodičené. A náš dědeček František byl naprosto klíčový, protože to byl varhaník, stárek, požárník v té vesnici Křenovice u Slavkova. Měl každou druhou funkci a byl to pan bývalý řídící učitel. Když jsem s ním procházel po vesnici, tak on se zastavil s každým ve vesnici. A ten nás tak jako vedl. Museli jsme chodit na mši a zpívat tam jako písně, protože on hrál na varhany. A zpíval s náma francouzskou hymnu a lidové písně. Každý den o prázdninách po obědě jsme museli psát diktát.
1: Ne, ne.
0: Jo, opravdu, aby měl radost a mohl něco opravovat. Ale určitě ten děda jako varhaník a jako taková kulturní bytost mě ovlivnila hodně. Stejně tak teta Zdena a stejně tak prostě ta kantorská tradice. To jsem byl ovlivněn, ale samozřejmě do 15, 16, 17 opravdu velmi intenzivní sport, ale stejně já jsem začal třeba hrát na klavír v 15. Já jsem se jako zamiloval do toho, že musím se naučit hrát a já nevím, cvičil potom třeba 5-6 hodin denně, abych jako dohnal ten první cyklus, abych mohl ještě jako se hlásit na hudební výchovu. A ta kultura, jako máš pravdu v tom, že od toho, že jsem dělal filmové, že jsem zpíval v pěveckém sboru na univerzitě, že jsem hrál na klavír, že jsem dělal filmový klub, že miluju a byl jsem členem několika ochotnických souborů divadelních, což byla ta slavná třeba pobřežní hlídka, kterou jsme hráli s Jirkou Sostřunkem a Alešem Koudelou, to jsou autoři, tak my jsme měli 80 repríz a my jsme 10krát vyprodali parník s hrou, o které jsme mysleli, že si zahrajeme jednou a dvě reprízy. My byli v Praze, v Brně, na letní filmové škole a tak dále.
1: Já jsem to asi 3krát viděla.
0: Jo, vidíš to, tak to víš, že já jsem tam hrál jako šílený motorkář Max na svém Harley. Ano, je to amatérské divadlo, ale to ti dává neuvěřitelné zkušenosti do jakékoliv kulturní praxe. Já si vzpomenu, když jsme otvírali s pobřežní hlídkou ostravskou divadelní sezónu v divadle Antonína Dvořáka. V lóži seděl tehdy hejtman Tošenovský. A jako, já vím, že tak jako polovina byla jako potěšena a polovina vůbec nechápala, kde se ocitli. A vlastně v tom případě se do mě uložila ta multižánrovost, že já fakt jako nejedu v jednom, já prostě divadlo miluju. Hudba je pro mě nejvíc. To je jako jiná kategorie umění. Jo, film, výtvarno, výstavy, architektura. Jo, takže potom jsem měl tu možnost, že třeba tu Bezručovou Opavu jako první jsem řekl, pojďme udělat multižánrový festival a že jsme tomu dali ještě jedno téma. Nějaké.
1: Mimochodem, jenom ještě než se pustíme do písničky, tak kolik ročníků teda si zařídil?
0: No, 53. Jeden byl v dubnu, druhý byl v září. Takže já jsem byl v neuvěřitelném kolotoči. Já jsem z toho nevystoupil. No.
1: Jsou mezi námi lidé neuvěřitelní. Jeden z nich je právě můj dnešní host, Petr Rotrykl. Já jsem moc ráda, že našel teda čas. Zaběhl jsem k nám a je mým dnešním hostem.
2: Snad jsem

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já si povídám s Petrem Rotreklem, dramaturgem kulturních událostí, čerstvě oceněným cenou Jantar právě za celoživotní přínos kultuře. Mě zajímá ještě ta pedagogická chvilka, ano. Protože ty jsi skutečně teda byl na té střední pedagogické škole a tady se protínají naše životy, protože ano. Já jsem tam studovala a my jsme se tam opravdu potkali v průběhu posledního mého roku a prvního tvého roku.
1: Ano.
0: Co se takhle jako všechno stihne prožít a uložit mezi vesměs jenom holkama v tom věku náct v Krnově, než odejde potom dělat tu kulturu?
1: No ne, pro mě to bylo zlaté období. Zaprvé jsem byl mladý kantor, který tam nastoupil ve svých 26 letech.
0: No já vím.
1: Čerstvě po vojně učil jsem... Ano, ruský jazyk až do revoluce, potom jsem, můj hlavní obor byla dramatická výchova, takže já jsem se studentkami poprvé maturoval z dramatické výchovy. A hudební výchova samozřejmě.
0: Kež bych tohle zažil.
1: A hudební výchova a potom jsem ještě byl, těch 7 let jsem byl předseda pobočky hudební mládeže a to byla velmi osvícená, velmi dotovaná hudební organizace na podporu vztahu mladých lidí k vážné hudbě. Já spíš říkám ke krásné hudbě, než k vážné hudbě. A to jsme zažili tak neuvěřitelné věci. Když si představíš, Katko, že za 40 korun jedeš na koncert Pražského jara, kde diriguje Leonard Bernstein, tak jsme asi v jiných dimenzích. A my jezdili opravdu na absolutní špičky koncertní. Já si vzpomínám na besedu s Václavem Neumannem, dirigentem České filharmonie, setkání s klavíristou Josefem Páleníčkem. Takže krása. Pro mě to bylo zaprvé hluboké mládí, to je dobrý termín. Obrovská radost a takový zlatý věk na přelomu těch věků toho socialistického a potom svobodného, čili byl jsem tam 86 až 93 a fantasticky mě to vybavilo do mého dalšího profesního života, protože já jsem v podstatě stejně nikdy nepřestal být kantor. Kantor nepřestává být kantorem, ale potom vlastně jsem dostal nabídku, rozhlasovou nabídku, která se neodmítá. Do Krnova jsem dojížděl každý den, řekněme hodinu tam, hodinu zpátky a tak dál. A teď ti někdo nabídne, aby si dělal šéfa programu rockového rádia, které má studio 400 metrů od tvého domu. Zvednou ti o 2000 plat a budeš dělat úžasnou, zajímavou,
0: kreativní
1: činnost v podstatě na zelené louce a můžeš si vymýšlet a tak dál. Zažil jsem tam 3 roky úchvatných, nádherných věcí. Rád na to vzpomínám a já jsem při tom předávání ceny, že jsem se tam trošku naučil toho takového lehkého cynismu, jo? Aby člověk si nemyslel, že dělá to nejdůležitější, že všichni si sednou na zadek, když něco děláš. Ne. Podívej se, kolik tě poslouchá lidí, jako máš poslechovost, tady nám to drhne, obchodní oddělení chce, aby jsme měli vyšší poslechovost. Prostě těch rádií vyrostlo jako houby po dešti asi 80 v České republice. Obrovská konkurence, obrovský boom, jo. Ale my jsme byli od začátku založení jako rockové rádio, nebo pobrokové. To mě oslovovalo, to jsem chtěl dělat, ale efekt toho byl, že nějaké dojíždění to bylo, ne? Tam jsem potom trávil 12 hodin a já si vzpomínám denně, jak přišel můj syn, já jsem zrovna ještě dotáčel nějaké rozhovory na Štědrý den a tam zaklepalo mé nebohé dítě asi 5 leté a přišel: tatínku, maminka už říká, že máš přijít, že už je připravena večeře, víš? Takže to je, znáš to, tam to je 24 hodin, z toho se nedá vystoupit,
0: vím,
1: jo, takže to je... Já jsem zažil, co to je, 2 měsíce nezaměstnaný, být nezaměstnaný. Dostal jsem nějakou, protože jsem byl jmenován do funkce ředitele programu, tak jsem dostal nějaký takové dvouměsíční odstupné, tak jsem přežil prázdniny, no a začal jsem si hledat práci. A najednou se objevilo v Opavské Hlásce, že hledají kulturního referenta, pozor, jo, to je ten termín, kulturního referenta pro magistrát. Jo. Prostě dělám všecko, divadlo, film, hudbu, literaturu, výtvar.
0: To je job pro mě.
1: Jo. No tak jsem se přihlásil, tak si mě vybrali a vlastně jsem tam vydržel 29 let. Měl jsem štěstí na kolektiv, měl jsem štěstí hlavně na své vedoucí, které byly samozřejmě většinou ženy. Já nějak tak jako víc inkluduji k tomu, že spolupracuji raději s ženami. Já se považuji za radikálního feministu. Já si pořád myslím, že politice, v kultuře, v umění, že by měli daleko větší prostor dostávat ženy. Oni jsou dárkyněmi života. Ti chlapi jsou takový ješitní a já nekecám, já to myslím upřímně, že žena je trošku jako vyšší úroveň toho lidství. Je to tak.
0: K tomu nemám co dodat, jako já souhlasím. Možná jenom doplním, že tady autorem těchto velmi moudrých slov je můj dnešní host Petr Rotrekl.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava to jiskří, musím říct, s Petrem Rotreklem. Ty jsi neuvěřitelný živel. Myslím si, že je to nastavení, které fakt potom už háže nějaké dispozice k tomu, co člověk dělá. Ty jsi navíc, a já se teď omlouvám, že to zmíním, protože ty jsi regulérně v důchodu.
1: Ano. Jakože. Ano, já jsem...
0: Jako?
1: Já jsem opravdu instituce, já jsem 27. června 2025 odešel z magistrátu města po 29 letech a teď si zažívám už právě jako 10. měsíc důchod. Dostávám důchod, já tomu říkám, že dostávám takový umělecký grant na své činnosti, jo, a a hlavní heslo teď, opravdu hlavní heslo je nemusíš, můžeš.
0: Já si ale neumím představit v tvém pojetí důchod, jakože jenom tak seš.
1: Jo, ne, tak já ještě jsem si nechal nějaké takové drobné činnosti, jako dva filmové kluby, dramaturgii, takže my máme taková, můj bratr a dvě kolegyně, máme každé pondělí v kině Mír, spolu vytváříme dramaturgii, máme vždycky art filmy, potom s kolegou Richardem Vaculou z kina Odboj, tak ten, to jsme tak vymysleli u piva v prosinci, že založíme ještě jeden filmový klub, který se jmenuje Siréna, a ten, jednak ty sirény, které lákaly ty odysseovské mořeplavce, ale jednak první středu měsíci zazní ve 12 sirény, tak mi říkáme, to je signál, abyste přišli večer do kina. A potom jsem si nechal ještě takový mini úvazek na Slezské univerzitě kulturní management. To jsou lidé, kteří studují anglistiku, germanistiku a to je takový béčkový předmět. Není to takový pro mě takový souboj? Ušpinit je kulturou nebo tak je trošku umazat něčím a říct, jako jo, to je tady, přijďte na tento film nebo tady v Opavě je zajímavý festival. A když tak to tak ještě...
0: A já
1: tak...
0: tady tohle našeptávání provozuju taky.
1: No jasně.
0: Čili nejsi z těch, kteří by si teďka jenom tak sedli s tím, že teď si konečně dočtu svoji knihovnu. A propos
1: no to jo, to taky. No jo, já jsem mohl teď jít do hloubky, já můžu některé věci, vždycky, když jsem připravoval festivaly, tak skutečně jako to byl teda cvrkot, jo, protože to je, začínáš o židovské kultuře, musíš si přečíst Talmud a potom vidíš filmy a divadla a moje žena to teda hodně schytávala, jo, protože ona říkala, když jsem třeba připravoval Japonsko a teď jako ty samuraje, a teď tam sviští prostě souboje a čajové obřady a všecko možné, takže ona jako to přežila, je to dobrý. Jako, jo,
0: no, měl jsi šťastnou ruku.
1: Měl jsem, no. Ono taky.
0: Když už necháváš nahlížet, jo, k vám domů a tvoje paní s tebou vlastně se připovzdělávala, takže ta má přehled taky ve všech možných tématech světa díky tomu.
1: Jo. Já trošku namyšleně vytvářím, že jsem za těch, máme 40 let v listopadu, letos budeme 40 let, co jako spolu chodíme a 39 let letos máme svatbu, nebo jsme měli svatbu před 39, tak já říkám, že jako kantor jsem usilovně pracoval, abych vytvořil takový démant, který mě ale občas posílá i někam.
0: Naučil jsi vybírat?
1: Naučil jsem si velmi vybírat už víc než já.
0: Máš tři děti, potaťujou se nějakým způsobem jakkoliv?
1: Jo, jako určitě mám radost, že mají rádi kulturu a umění, to 100%, tak v tom vyrůstali. Tereska, ta už má 42 roku. Tu jsem měl jako v tom, já tomu říkám, že jsem ji měl v takzvaném v nultém ročníku a se svojí současnou ženou, tu trvalou, tou jako první, máme Štěpána a Vojtu, já jsem někdy své dceři říkal, a to už před 10 lety, já jsem říkal, Teresko, ty jsi starší než já už. Máme 4 vnoučky.
0: Když je někdo prostě v takovém nasazení, vlastně furt je uprostřed nějakého dění a tak dále a stane se dědečkem, hele, co to je za proces?
1: To je krásný proces, já už jsem 12 let děda. A jako určitě to je fascinující proces a já jsem rád, že jsem se ho dožil. Každý zkušený děda a babička ti řekne, jo, vnuci, to je úžasné, protože můžeš vrátit. Jo, ale ne, je to strašně občerstvující, je to prostě taková ta prodloužená nesmrtelnost, nebo ještě jí můžeš dát jako nějaké zajímavé informace, předat to další generaci, ušpinit je kulturou a uměním,
0: přesně.
1: Vést je ke sportu, k tenisu a k plavání a jako to je krásné. Máš to v takových krátkých časových intervalech, týden, 14 dnů, jo, víkend. Je to naplnění, je to... Lituju každého, kdo to nezažije, protože to je jeden z rozměrů života, který by asi měl každý mít.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Petrem Rotreklem, mužem, který se pohybuje v kultuře a byl za to náležitě oceněn teď na cenách Jantar, si povídám tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Ty jsi to věděl dopředu, že taková věc se na tebe chystá?
1: Zrovna o tomto se člověk dozví třeba měsíc dopředu. Je zapřísáhnut, aby to nikomu neříkal. Je požádán, aby teda pokud může, aby se zúčastnil té ceremonie a dodal nějaké fotografie do medailonku a třeba si připravil i nějakou děkovnou řeč. Že? Což vlastně je obrovská výhoda, protože všichni ostatní
0: netuší.
1: Když já jsem tušil, to bylo pěkné. Té ceny si jako vážím, protože já jsem bojoval za Krnov, Opavu, vždycky jsem chtěl, aby festivaly byly a činili nad region a opravdu stahovali lidi od Děčína až z Brna, ale stává se to opravdu jenom jako občas na výjimečné projekty, ne na každý, to je jasné. Takže toho si moc vážím. A ta cena výtvarně moc krásná. Nemůžu protestovat, přišlo mi několik hezkých, doufám, srdečných gratulací a byl jsem ještě poctěn, že jsem to mohl převzít od klasika české fotografie, kterého si nesmírně vážím a jsme přátelé, Jindry Štrajta, který učí na Institutu tvůrčí fotografie, tak jsem mu ještě SMS-kou děkoval, že za jeho krásná slova a za uvedení do Jantarové síně slávy. Vidíš to? To bylo taky pěkné. No. Zůstanou ve mně velmi příjemné pocity, ale netřeba usínat na vavřídech, protože ty se mě na začátku zeptala, jak se spí na vavřínech. Já říkám, no, už to začíná trošku píchat možná, jako rychle to. Ne, je to příjemný pocit, ale všechna sláva, polní tráva, no. To vyvané. Jak říkal jeden z klasiků Andy Warhol, říkal, že každý má těch 5 minut slávy.
0: Přesně,
1: no, tak dopřejme to každému. No.
0: A tak já si myslím, že ty nepatříš k těm, kteří by sám sebou se ukájel.
1: To ne. Promiň, ty jsi narazila na strašně důležitou věc, která mě dost rychle došla na začátku mé kariéry, když děláš festivaly a teď musíš říct, jako ono to tolik lidí vůbec nezajímá, jo? A řekneš si, kolik vlastně já ovlivňují lidi nebo potěším, jo, a teď prostě já nevím, 10%, 5% Opavanu, kdybychom udělali referendum, kolik lidí vůbec ví, že tam je festival Další břehy a Bezručova Opava. No, nedělám si úplně iluze, jako jo, ne, tak má to už nějakou značku, ale jako jít fakt zpátky a uvědomit si, ti lidé mají své životy, snaž se je zasáhnout, potěšit, já mám strašně rád takovou kratičkou sentenci, kterou často cituju, ukaz, jak by mělo vypadat dobré umění. Napsal to japonský mnich Zaemi ve 14. století. Překvapit zrak, potěšit sluch a rozeznit duši. Já si myslím, že to je jako to ve těchto třech spojeních je to, o čem by mělo být velké umění. Překvapit, potěšit, rozeznit. Jako, o to jsem se snažil trošku. No.
0: A pak ještě větší umění je, když se tohle povede, zavřít za sebou dveře a jít dál.
1: Ano, a to máš pravdu. I toto jsem si dost dopředu uvědomoval. Protože mě nikdo nevyháněl. Mohl bych tam jako s pavučinama dlít třeba pár let. Ale mně připadá, že to tak jako, jo, že nastal ten čas a já jsem říkal, 53 festivalů není málo, ale jako stačí, dejme prostor mladším generacím a já taky mám trošku možnost si odpočinout. I když to je nádherné, krásné, duchaplné, naplňuje tě to, je to poslání, stejně je to strašně stresující. Já jak kdybych vystoupil z nirvány, jako do zásvětí, vlastně na svůj druhý břeh.
0: Další břeh.
1: Ten další břeh. Jak říkali klasici asijští, jako jako bez umění nemá cenu ani dýchat. Pro mě, ale je to umění a člověk by na to o tom měl dopředu přemýšlet.
0: Já jsem to měla na pozadí, tu otázku. Ne každý toho je schopen prostě v nejlepším odejít a říct, hele, a teď to dělejte zase vy a já vám důvěřuju. Jaký je to proces?
1: Jako to je těžko teď vysvětlit, já jsem to tak cítil. Já jsem to tak cítil, že to stačí. Víš, kolik lidí v mém okolí vyhořelo, skolabovalo, přepnulo. Představ si, že na hrob svých rodičů jsem nechal napsat nápis Lao Tseho z 5. století před naším letopočtem, starodávný čínský filozof, vykonejte své dílo a ustupte. A já vlastně v kontextu toho, co jsem, protože jsem si toho vážil, jsem si rodičů, oni vykonali pro mě a pro své okolí, pro mě velké dílo a ustoupili a to vlastně čeká každého z nás, co si budeme, že? A je lepší, když ten člověk odejde ve vlastní režii.
0: Já tomu rozumím teďka, že tolik ročníků má Bezručova Opava za sebou a Další břehy, protože ty jsi nakažlivý. Ne, zapalovací.
1: Možná, že ti věřím.
0: Věř mi. Hele, co ti můžu popřát?
1: Zdraví.
0: Moc ti to přeju. Těším se na jakékoliv setkání, kdykoliv příště s Petrem Rotreklem. Tohle bylo velký a moc mě to těšilo. Děkuju.
1: Děkuju, Katko, za krásné povídání.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou historií. A také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavaria. Ano, je to tak, slyšeli jste dobře, zazněl soutěžní signál v soutěži, ve které tedy máme velmi zajímavé ceny a já se ptám, kdo je na lince, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Veronika z Opavska, jsem jednou volala do soutěže, děkuji.
0: A do této soutěže jste se tedy dovolala teď jako první a nevyhrála jste ještě v této soutěži.
1: Ne.
0: Tak já vám gratuluji, protože teď už jste vyhrála a to je dvojcédéčko, na kterém jsou tedy v MP3kách díly slavného rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí. Je to speciál věnovaný Karlu IV. A je tam 33 dílů, celkem víc než 15 hodin, opravdu velmi krásného a zajímavého seriálu historického. Zároveň ale určitě
1: děkuji.
0: Zároveň budete zvědavá, jak dopadne páteční losování, protože budete jednou z těch pěti z tohoto týdne, kdo může vyhrát ten víkendový pobyt ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Takže losovat budeme v pátek. Vaše jméno tam určitě bude, nebo ten míček s číslem 3, protože jste třetí vyhrávající v tomto týdnu. Já vám gratuluji, zůstaňte ještě na lince. Naschledanou.
1: Děkuji vám.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Krnov připravuje opravy mostů, které poničily předloňské záplavy. Také o tom přineseme podrobnosti ve zprávách ve 12 hodin. Za 7 minut tady s nimi bude ve studiu Tereza Hajková.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Počet pracujících seniorů je v Česku už několik let stabilní. Firmy by k jejich zaměstnávání mohly motivovat úlevy na sociálních odvodech. Krnov připravuje opravy mostů, které poničily předloňské záplavy. Trnkové roští z Valašska poslouží Karviné při stavbě solankového inhalatoria. Obloha bude oblačná, naměříme do 15 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo snížení odvodů na sociální pojištění pro pracující důchodce, uvádí to Hospodářská komora. V Česku se počet pracujících seniorů už několik let pohybuje kolem 200 tisíc, ale před 7 lety to bylo podle sociální správy ještě o 20 tisíc víc. Teď mají například odpuštěné důchodové odvody a podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory by k nárůstu přispěly také nižší povinné odvody do sociálních fondů.
4: Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Podle námi oslovených personálních agentur pracující důchodci nejčastěji zůstávají na pozici, kde pracovali dlouhodobě, anebo si najdou méně náročnou profesi, třeba na částečný úvazek. Krnov plánuje opravu mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Technici nejdříve určí, v jakém stavu jsou a jaký je rozsah poškození. Je potřeba odebrat vzorky a provést zkušební vrty. Na základě toho pak město přistoupí k rekonstrukcím. Týká se to 8 mostů, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
5: Jde o 5 mostů přes řeku Opavu v ulicích Svatováclavská, Ujatek, Mlýnská, Sokolovská a na Ostrově a 3 mosty přes řeku Opavici. Jde o hraniční most v Chomíži a mosty u vodárny a u koupaliště.
2: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů dnes otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jednat o tom bude s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Reaguje tak na násilnosti fanoušků při víkendovém derby Slavie a Sparty. Používání této techniky úřad ale v minulosti v Česku zakázal. Stavba konstrukce nového inhalatoria v Karviné začne už tento měsíc. Dodavatelská firma k bývalým zámeckým konírnám nechala z Valašska dopravit hromadu roští z trnkových keřů. Jde o důležitý prvek, protože po hustých větvích bude dobře stékat léčivá solanka a vytvářet potřebný aerosol. Upřesnil náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem.
6: Je to strnek, to znamená, je to švestkové, řeknu to roští, k pokrech bude stékat solanka a bude vytvářet to klima, které má být právě v inhalatoriu. Inhalatorium je máme docela velké, takže je to první várka, takže ještě budu navážet.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude v regionu oblačno, výjimečně se slabými přeháňkami, zejména na horách. Večer částečné ubývání oblačnosti, teploty do 15 stupňů. V noci čekejte polojasno, postupně přibývání oblačnosti a k ránu se výjimečně objeví i přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně, na horách kolem plus 2. Zítra přes den pak bude převažovat velká oblačnost s lokálními přeháňkami, odpoledne i možností bouřky. Později večer očekáváme od jihozápadu déšť na většině území. Nejvyšší denní teploty mezi 12 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Ostravy. V ulici Lihovarská se srazilo osobní auto s cyklistou. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava vám už teď opět přeje také Richard Piskala. Před námi je až do 13. hodiny hudební pošta. Jako vždy budete moci blahopřát svým oslavencům. No a my budeme pouštět písničky, které vy vyberete. 59 611 22 66, to je telefon k nám do studia, tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Paní Zdeňka z Orlové je teď s námi v hudební poště. Dobrý den, paní Zdeňko.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Ostrava a všechny posluchače. Dnes bych chtěla zahrát písničku pro moji kamarádku Jarmilu Kubánkovou z Ostravy, která slaví krásné narozeniny. Milá Jarko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohodu a další spokojený život. To ti přeje Zdeňka s manželem. Děkuju.
1: Já přidávám písničky Karla Gotta, které jste vybrala. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Hej, pane, táži se zoufám.

0: Tak to byla vzpomínka na některé z velkých hitů Karla Gotta, no a my už teď pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava dalším přáním. Zdravím paní Hanku z Velkých Hoštic. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych měla dnes dvě přání a chtěla bych popřát svému strejdovi panu Alfredu Mikolajskému z Velkých Hoštic a druhé přání vyletělo do Dolního Benešova, kde měl narozeniny minulý týden pan Josef Fajka a oběma bych chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a děbavý svět a chtěla bych to přání věnovat za rodinu Mikolajskou, za Kubresi a za Jemdu z Hoštic. Děkuji moc.
0: Posílám písničku a mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Tématem příští rozhlasové lékárny bude rýma. Může jít o virovou nebo bakteriální infekci, ale také o projev alergie. Kdy u rýmy, kterou zřejmě zažil každý, stačí samoléčba a kdy už jít k lékaři? To nám poradí profesor Karol Zeleník, přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu zve Nadě Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je teď paní Anička z Končiček. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Richarde, a děkuji, že jsme se dovolali. Dnes slaví krásné narozeniny náš otec Darek Fary z Končiček. Milý otče Darku, vaše rodina, tatínek a tři bratři, všichni farníci a hasiči a všichni, kteří vás máme rádi, vám přejeme zdraví, štěstí, pohodu a hlavně hodně zdraví k výkonu vaší kněžské služby. A včera ještě měla narozeniny paní Věrka z Místku. Za jejího přítele Petra a celou její rodinu a za nás rozhlasové rodinky i přejeme totež. Hodně zdraví, hodně štěstí, božího požehnání, to už i přejeme i za ty, kteří se nemůžou dovolat. Děkuji, pane Richarde, a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, mějte se moc hezky, paní Aničko, naslyšenou.

0: sen.
1: Dozněla písnička Život je dar v podání Pardubické šestky. Na lince Českého rozhlasu Ostrava v hudební poště už je teď paní Broňka z Leskovce. Dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou vás všechny zdravím v rozhlase a všechny posluchače. Protože jsem se včera nedovolala, tak bych chtěla tento hudební dárek poslat paní Věrce do Frýdku, která včera jako já oslavila své narozeniny. Milá paní Věrko, přeji vám hodně štěstí, zdraví, které určitě potřebujete, hodně dobré pohody, hodně dobré úrody na zahrádce a hodně božího požehnání vám za celou rodinu přeje Broňka Pavlíková z Leskovce. A děkuji vám za hezké pozdravení, které mi vyřídila paní Eliška z Funeku. A děkuji za hezké pořady, které pro nás vysíláte. Ještě jednou moc děkuji a přeji hezký den.
1: Rádo se stalo, paní Broňko. Mějte se moc hezky také vy. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Život plný štěstí hrála a zpívala Stříbrňanka. Teď už v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava vítám Ondru z Velkých Karlovic. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pískala, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Ostrava a všechny posluchače. A prosím o zařadí písničky, v pátek bude mět svátek Žofie, tak bych chtěl popřát paní Žofii Martiňákové z Velký Karlovic Leskového a přeji hodně zdraví, štěstí Božího požehnání, ochranu paní Marie a celý daří. To jí přeji všichni přátelé a známí a celá její rodina.
0: Dobře, tak já posílám písničku, vám přeji krásný den, mějte se pěkně a shledanou.

0: Moštenský pajtáši a Za lesom, za lesom. To byla skladba, která právě dohrála v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Během ní se k nám dovolala paní Věrka z Frýdku. Dobrý den, paní Věrko.
1: Dobrý den, pane Piskala, já vás zdravím a zdravím Radio Ostrava, všechny posluchače. Tady tu písničku posílám včerejší narozenina paní Broničce. Já jí přeju všecko nejlepší, hodně štěstí, pohody a hlavně lásky a hlavně zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání, to vám přeje Věrka. A všem děkuju za písničku k narozeninám a Elišce do Fulneku taky. Eliško, já ti děkuju za krásnou písničku a taky zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání ti přeju. A všem holkám ještě bych chtěla, když jsem na dratě, tak všem holkám, paní Lapišové, Anice s Petrem, Hance do Místku, Jarmilce do Ostravy, do Havěřova, Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Nitku, Marušce, Koryčany, Pasek, Vojtěžce, Věrce s Karlem. A to je všechno. Děkuju moc krát, pane Piskala, a naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Věrko, naschledanou.

0: čem se mluví.
1: Jaká je aktuální nezaměstnanost v našem kraji? Proč 3 z 6 moravskoslezských okresů nemají s nezaměstnaností problém a další 3 patří mezi nejhorší v celé zemi? Kdo v kraji nemůže najít práci? Jak jsou na tom bývalí horníci z OKD a jak se podařilo zvládnout krizi kolem někdejší huti Liberty? Na to se zeptám Petra Prokopa, ředitele krajské pobočky úřadu práce v Ostravě. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Před námi je další přání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Vlasta z Rožnova, kterou zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás ve studiu a všechny posluchače. Hudební pozdrav poletí do Hlučína švagrovi k jeho půlkulatým narozeninám a přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu v rodině. Švagrové Milatka, Helena, Jana, Marcelka s rodinami, připojuje se manželka Lidka, děti s rodinami a za všechny švagrová Vlasta a švagr Petr s rodinou. A děkuji vám moc za vybrání písničky.
2: Rádo se stalo, posílám ji a vy se mějte moc hezky. Naschledanou.

0: Nikdy se nevrátí pohádka mládí, zpívali Ivana Brožová a Josef Opelt v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je s námi ve vysílání paní Jarmila z Havířova. Dobrý den.
1: Milá Věruško, k vašim narozeninám jen to nejlepší. Štěstí, hlavně zdraví, boží požehnání a vše, až se vám splní, co si přejete. Písničku posílám také paní Hance, Elišce s pejskem Arnoštem, pejskovi také hodně zdraví a Jarmilce s Čínce a vám rozhlase všem. A děkuji za vyřízení.
0: Také děkujeme za přízeň. Mějte se moc hezky, paní Jarmilo. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju.

0: Lucie Bílá zpívala Pije Jezu v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už zdravím a vítám paní Vlastu z Ostravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače. Chtěla bych nechat zahrát písničku manželovému kamarádovi Jendovi Křenkovi z Rožnova. Měl včera narozeninky a proto mu přejeme hodně štěstíčka, hlavně zdravíčka a božího požehnáníčka. Přeje mu to kamarád Medan s manželkou. Děkuji a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou.

na svou práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pnutu. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout...
1: O tom, že řidič tvrdý chleba má, zpíval Ladislav Vodička, to už byla závěrečná písnička na přání v dnešní hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď vás ještě pozvu k poslechu následujícího pořadu. Po 13. to bude pořad Alex a host. A dnešním hostem Alex Minářové bude bývalý slavný hokejový útočník Patrik Eliáš. Tak vám přeji příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostravaji. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Zastupitelstvo ve Frenštátě pod Radhoštěm bude řešit vznik podnikatelského parku. Z baziliky na Liberecku zloděj ukradl vzácnou lebku svaté Zdislavy. Obyvatelé Ostravy jihu můžou proměnit svůj městský obvod. Zítra bude oblačno, místy s přehaňkami a naměříme do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm odpoledne projednají stavbu nového podnikatelského parku Planiska. Přípravu areálu má tamní radnice v plánu v tomto roce a dnes zastupitelé rozhodnou o úvěru poskytnutém Moravskoslezským krajem. Hlasovat budou taky o podnětech obyvatel města a vlastníků pozemků v souvislosti s případnými změnami územního plánu. Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještění na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
4: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
2: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají anebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Městská část Ostrava jich už po 11. vyzývá obyvatele, aby navrhli proměny vnitrobloků, ulic anebo zelených prostranství. Radnice obvodu má na letošní rok připravených 13 milionů korun, ale aby mohla nejlepší nápady uskutečnit. Zájemci se můžou přihlásit na webu obvodu. Podmínkou úspěšné žádosti je podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové, že doloží podpisy 30 sousedů, kteří nápad taky podporují.
5: Zájem veřejnosti o tuto formu spolupráce s radnicí Ostravy jihu dlouhodobě roste. Dosud jsme zrealizovali 97 projektů s celkem 458 přihlášených nápadů. Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství. Nechybí ale ani originální nápady.
2: Kufry, staré matrace i velké množství pneumatik našli dobrovolníci při úklidu města ve Valašském Meziříčí. Odpadky sbíralo 500 dobrovolníků z 22 organizací, říká mluvčí radnice Jakub Mikuš.
6: Dobrovolníci během akce postupně sesbírali téměř 2,5 tuny odpadů, včetně 48 starých pneumatik. Dalších zhruba 200 kg nepořádku navíc některé skupiny rovnou vytřídili do kontejnerů. Akce tak ukázala, že lidem ve Valašském Meziříčí záleží na čistém a příjemném prostředí. Město proto plánuje v projektu pokračovat i v dalších letech.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu většinou polojasno, postupně má přibývat oblačnosti a k ránu se výjimečně objeví i přehánky. Nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně. Zítra přes den pak čekejte opět velkou oblačnost s lokálními přehánkami. Odpoledne i možností bouřky. Později večer od jeho západu déšť na většině území. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: U Opavy na silnici číslo 11 mezi Vlaštovičkami a Zadky se srazila dvě osobní auta. Právě tam zasahují záchranáři. Jeden pruh je neprůjezdný.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slávii, ve které, v hokejové Slávii, jste poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i

0: Já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mě úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? S fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL jet na dvě akce takhle za rok,

0: je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
1: Kapitán,
0: no,
1: ano.
0: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje všech většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt, to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zase bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi na světě, ale asi většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale to
1: je skvělá.
0: Se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je v NHL, možná nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco o to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor a možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle a nebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vítkovická nemocnice v Ostravě zrekonstruovala porodnici. Frenštát pod Radhoštěm začal s opravou zpevněné plochy v centru města. Nový třídílný dokument 72 hodin testuje připravenost Čechů na krizové situace. Zítra bude v regionu oblačno s teplotami do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Vítkovická nemocnice v Ostravě má nově opravenou porodnici. Prostory budoucím maminkám poskytují více soukromí a jsou taky větší. Přibyl i porodní gauč a jeden nadstandardní rodinný pokoj, říká primářka gynekologicko-porodnického oddělení Ivana Lukáčová.
2: To, že ta rodička bude moct zůstat s rodinou co nejdéle, a toto je úplně největší požadavek, které ty rodičky mají. Tam ani nejde o to vybavení porodnice jako takové. Dnešní porodnice jsou všechny moderné, všechny jsou perfektně vybavené a ta starostlivost je u všech na vysoké úrovni.
0: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Frenštát pod Radhoštěm opravuje poškozenou zpevněnou plochu naproti supermarketu v centru města. Prostor sloužící k odstavování aut je v havarijním stavu kvůli opotřebení a vlivu počasí. Cílem rekonstrukce je taky zvýšení bezpečnosti pro chodce. Opravy jsou zatím dočasné, říká mluvčí frenštátské radnice Iva Vašendová.
3: Finalizace podoby tohoto území už se souvisí s širší dopravní koncepcí města. Výsledné řešení pak bude přímo odvislé od situace s autobusovými zastávkami na ulici Františka Palackého. O jejich efektivním řešení jednáme již déle než 2 roky.
0: To, jak jsou Češi připraveni na krizové situace, ukazuje nový třídílný dokument 72 hodin. Vychází ze stejnojmenné kampaně ministerstva vnitra z loňského roku a premiéru bude mít v neděli na YouTubeovém kanálu platformy Czechsperiment. Tvůrci nejprve oslovili pár desítek náhodných lidí, kteří si během několika minut museli zbalit věci na 3 dny. Část z nich pak uzavřeli do speciálního boxu, kde bez elektřiny nebo spojení s okolím strávili 72 hodin, vysvětluje režisér Jan Látal.
4: Pro mě překvapením bylo, že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o pustu nebo bez vody, ale bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat, a to se ukázalo v tom experimentu jako rozhodující.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, postupně má přibývat oblačnosti a k ránu se výjimečně objeví i přehánky. Nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně, na horách kolem 2. Zítra přes den pak čekejte opět velkou oblačnost s lokálními přehánkami, odpoledne i možností bouřky. Později večer očekáváme od jihozápadu déšť na většině území. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách mezi 6 a 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 56. kilometru ve směru na Český Těšín stojí porouchaná dodávka. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině. Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v tomto čase odstartujeme také dnes naše odpolední vysílání. Jsem moc ráda, že vás u něj můžu přivítat a přidat informace také o tom, čemu se budeme věnovat. Tak například už za chvíli se vydáme do Jablunkova, kde na řece Olši vznikla nová rampa. Komu je určená? Dovíte se opravdu za pár minut. S regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava se tentokrát vydáme do Rychvaldu na Karvinsku. Petra Pivková zjišťuje, jak to vypadá s výstavou, která dokazuje, že kreativita nezná věkové hranice. V polovině hodiny více a pozveme vás také do Rýmařovského městského muzea. Kapela Jojo Band, kapela Bonnie M a nebo třeba Michal Tučný. Bude toho více. Krásné odpoledne, to vám přeje od mikrofonu za všechny, také Iveta Dadamová.

0: V Jablunkově vznikla nová rampa pro vodní savce na řece Olši. Pomůže třeba vydrám, aby se dostali bezpečně přes splav. Je tak vysoký, že je pro vodní savce prakticky neprůchodný. Detaily ty ale pro dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava zjišťovala reportérka Natálie Janušková, kterou už vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, je to přesně tak. Nová rampa vznikla v Jablunkově na 66. říčním kilometru. Jde o splav u Něslaníka, který je v Jablunkově známý. V zimě tam třeba otužilci pořádají společné ponory. No a nová rampa vznikla jako pomoc při migraci vodních živočichů, aby nemuseli opouštět okolí řeky, když se chtějí dostat dál po proudu Olše.
0: Natálie, můžeš prosím popsat, jak taková rampa vypadá?
1: Jde o zpevněnou plochu na levém břehu řeky, která je tvořená kameny a štěrkem a je šikmá. Ten jez je opravdu vysoký. Člověk, když stojí kousek dál po kolena ve vodě, tak má přepad výš než hlavu. A ta rampa začíná opravdu nahoře u přepadu a pak několik metrů postupně klesá až do výšky vody pod jezem a přirozeně tak navazuje na břeh.
0: Popiš ještě prosím, jak moc pomůže zvířatům, která žijí ve vodě.
1: Nová rampa pomůže především vydře říční a bobru evropskému. A než šikmá plocha vznikla, musela totiž zvířata, aby se dostala po proudu za splav, hledat cestu, jak se dostat dolů. A často se pak stalo, že se dostala na frekventovaný most na ulici Žihla. Teď zvířata vůbec nemusí opustit okolí řeky Olše. Navíc rampu povodí Odry společně s krajem vybudovalo přímo z říčního materiálu, který bagry vytěžili z takzvaného vývařiště, což je místo přímo pod jezem. A tak jde o materiál, který nenarušuje přirozený charakter toku. Ještě dodám, že podle kraje jde o mimořádné opatření, dál bude místo monitorovat, aby zjistil, jak rampu živočichové využívají. A proto je na místě také fotopast, která snímá pohyb pouze na této rampě.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava reportérka Natálie Janišková. Díky za všechny informace.
1: Krásné odpoledne.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nechybí ani slovenská muzika, keď príde láska. MC Erik a Barbara, to je vše, co jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v těch uplynulých minutách. Teď ale v Ostravě zůstaneme. Každou středu odpoledne se na faře v Ostravě Porubě schází skupinka lidí. Malí, velcí, zdraví i s handicapem. Jsou různí, ale spojuje je to, že jsou rádi spolu. Nikoho nesoudí, pomáhají si a společně tvoří. Říkají si parta od oblouku. A zatím vším je paní Marie Sikorová. Redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Romanu Kubicovou zajímalo, jak to všechno začalo.
1: Vzniklo to takovým úžasným způsobem, kdy já jsem se narodila s velice vzácným genetickým onemocněním, poruchou růstu, takže na první pohled jde vidět, že vypadám jinak a děti jsem zaujala tím, že jsem malinká a tím, že manžel je vysoký, tak to byl ten kontrast a začali jsme se scházet v Porubě u oblouku a teďkom tak nějak na pohodu, dělali jsme různé poklady, já vyrábím omalovanky ze sádry, takže děti malovali. A teďkom to tak posouváme tu partu dál.
2: Teresko, ty jsi tady přišla jako první účastník party, tak co se dneska chystáš dělat s bráškou a maminkou?
3: Já jsem tady od tety, jsem tady vlastně servírka.
1: Každý máme v partě svůj úkol a Tereska se zhostila toho, že vždycky pomáhá s kávou, s čajem. Minule jsme se učili, co Terko? Cukrovou vatu.
2: Dobrý den, tady mladý muži, ty už si tady dáváš chlebíček, jak se jmenuješ?
4: Honzík.
2: Honzíku, kolik máš roku? 6 mi ukazuješ, takže ty ještě nemusíš pracovat tady v partě.
5: Ne.
2: Honzík kroutí hlavu, tak co budeš dneska dělat?
4: Tresy.
2: Paní Jarmilo, jaké to je být součástí party?
6: Super. Paní Maruška je šikovná, na všechno pomáhá, kde může, co může.
2: Kdo vás přivedl do party? Byly to ty děti, které koukali, co se tam dělá?
6: Spíš internet, pomoc. Aha. Protože se mi stala jedna věc, byla jsem ve výkonu trestu. Dala jsem si inzerát, že scháním ledničku a takové zařízení do bytu vlastně a paní Maruška se ozvala a od té doby spolupracujeme spolu.
2: Dobrý den, jak se jmenuješ, usměvavá slečno?
7: Já jsem Adéla.
2: Adélko, kolik ti je?
7: 20.
2: Takže ty už seš teda jako dospělá mladá žena, tak jak jsi tady našla partu od oblouku zrovna ty?
7: Já jsem tu vlastně, protože se znám s Honzou Gabelčíkem, který patří do taky party od oblouku a dělá v Plázni v Kojimkovicích různé jako dětské party nebo i party pro dospělé a ten mě vlastně přivedl tady k Marušce a ke všem těm lidem, prostě k celé partě.
2: A kdybys měla popsat, jaká je parta, protože tady slyším slova pomoc, tolerance, prostě bytí spolu, tak čím je pro tebe právě tahle parta?
7: Pro mě je taky parta o těch lidech a o tom přátelství a o tom, že se tu můžeme scházet a už jsme každý nějací jiný, každý jedinečný, takže já myslím, že pro mě je jedinečnost.
2: Prozradíš taky našim posluchačům, jaký máš handicap?
7: Já mám dětskou mozkovou obrnu a díky tomu vlastně chodím o dvou francouzských hojích a doma mám i invalidní vozík momentálně.
2: No a setkáváš se třeba takhle na ulici, když jdeš jako s takovými nedověřivými pohledy a lidi stále soudí? Je to pořád ještě teďka v dnešní době takhle aktuální?
7: Já jsem se třeba dneska setkala právě naopak se situací, kdy jsem jela autobusem a paní na elektrickém vozíku potřebovala právě sundat jakoby rampu a vlastně nějaký mladý muž, který jel s náma, tak jí bez ohledu na to, že to nebyl žádný příbuzný pomoh, takže já si myslím, že stále lidi se učí a stále se učí přijímat a není to jenom o tom, že lidi jsou nějací nepříjemní, ale právě když my jim budeme otvírat to, jací jsme a že my opravdu nekoušem a my jsme taky jako sdílní a jsme pořád jenom lidi, tak lidi nám to budou vracet.
2: Děkuju. Přišla další účastnice, má krásné zelené triko s 0,5 litry vánočními. Jaké je vaše jméno?
8: Hanka Pintňovo.
2: Jak dlouho chodíte tady do party?
8: Já chodím už, jak to začalo, je Maruš.
2: Co máte ráda tady na party?
8: Tady omalovanky, nebo Maruš to pomáhám také balíčky robit, potom se to dává naven a ty lidi si to potom berou.
9: Jana Halačová.
2: Takže paní Jano, vy taky už od počátku jste u party.
9: Ano. Tady Sikorová je nejlepší.
2: Tak, to byla největší pochvala. To byla nejhezčí pochvala partě. Od oblouku z Ostravy Poruby Romana Kubicová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
11: Medicine man.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A dnes míříme na Karvinsko v předsálí kulturního domu v Rychvaldu, totiž právě ožívá výstava, která dokazuje, že kreativita nezná věkové hranice. Své obrazy, dřevořezby i další tvorbu tam představují hned tři umělci ze Senior parku Rychvald. No a návštěvníci, ti si jejich díla mohou prohlédnout v běžné otevírací době. Přímo na místě je ale už naše redaktorka Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, hezké odpoledne, tak jak výstava vypadá? A co všechno na ní mohou lidé vidět?
2: Krásné odpoledne. No já se právě teď na výstavě přímo nacházím, jak jsi říkala, a musím říct, že těch uměleckých výtvorů je tady opravdu mnoho a jsou nádherné. Od krásných namalovaných květin až po dřevořezby je to opravdu pestré a neskutečně zajímavé. A navíc se mi poštěstilo, že tady se mnou jsou i dva z autorů tady této výstavy a ještě i vlastně pan Stanislav Sobol, který je ze Senior parku Rychvald a má to tak jako trošku na starost. Dobrý den, tak co tady mohou návštěvníci vidět?
3: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu. Tak já mám radost, že mohu pozvat posluchače na výstavu do kulturního domu Rychvald, kde vystavují tři naši seniori. Výstava začala minulý týden v úterý 5. a bude trvat do úterka příštího týdne do 19. května.
2: Já se zeptám paní Konečné, která tady vystavuje nádherné obrazy. Dobrý den. Řekněte mi, kde berete inspiraci na tak nádherné věci, které tady máte?
4: Inspiraci beru opravdu v přírodě kolem sebe, protože kytičky a vlastně ta příroda, to je pro mě to základní, takže asi tak.
2: Dalším vystavujícím je pan Šeliga. Vy tady máte vyřezávané krásné obrázky. Jak dlouho se tomu vyřezávání věnujete?
5: Tak asi dva a půl let. Já jsem byl vždycky doslova s nudou. Nuda mě k tomu donutila.
2: Ale vy jste říkal, že vás to teďka moc baví.
5: Prosím?
2: Že jste říkal mě před chvilkou, že vás to velmi baví.
5: No ani nemluvte, jak se to odpočnu, oddychnu a zjistil jsem, že jsem dost trpělivý. To se až sám sobě divím.
2: Tak pokud byste vy chtěli vidět, naši posluchači, co všechno krásného tady autoři, nesmím zapomenout na třetí autorku, což je paní Eva Klimšová, která bohužel dnes se k nám nemohla připojit a ta tady má krásné dřevořezby, takže pokud by to chtěli někteří z našich posluchačů vidět, tak určitě se stavte sem do kulturního domu Rychvald, protože vám to minimálně rozsvítí den, jak krásně barevné a veselé tady teďka ta výstava je a ty díla jsou.
1: Petro, díky moc za pozvání na výstavu tří umělců z tamního Senior parku, pozvání do Rychvaldu na Karvinsku. Přeji, ať se výstava líbí a tobě děkuji za všechny informace. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
6: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hana Zagorová, za chvíli také kapela Divokej byl v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale mezi tím přidám i pozvání. Česká naivní malířka, básnířka Marie Korovská bude mít totiž v Rýmařově, kde dlouhá léta žila a tvořila, pamětní desku. Slavnostní odhalení se chystá totiž právě dnes odpoledne, a tak o této akci se už více dovíme od historika umění a kurátora Rýmařovského městského muzea Michala Vyhlídala, kterého zdravím. Michale, přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům z Rýmařova.
0: Jak vznikl nápad a kde desku najdeme?
1: Tak v roce 2015 v domě na Mlýnské ulici 21 v Rýmařově otevřel vlastně galerii Marie Korovské soukromý provozovatel pan František Orsák, a galerie vlastně a činnost s ní spojená oslavila v loni 10leté výročí, a my jsme si právě v loni uvědomili, že by bylo hezké, aby na tomto domě vlastně visela pamětní deska, která trvale bude upomínat na vlastně pobyt Marie Korovské, protože to je významná osobnost Rýmařova, a ona v tomto domečku žila v letech 1946 až do své smrti v roce 1992.
0: Připomeňte prosím, jak je třeba paní Marie Korovská vnímána, co by naivní umělkyně veřejnosti.
1: Tak Marie Korovská, to je skutečně fenomén rýmařovský. Ona pocházela z Jižní Moravy a po válce se vlastně přestěhovala sem do Sudet bývalých při osídlování, a ona prostě ve 45 letech, dejme tomu, začala psát poezii, básně, a když jí bylo 52 let, tak začala také malovat. A ona využívala veškeré materiály, malovala fixy, pastely, pastelkama, syntetickým emailem, malovala na plátna, na papír, na sklo, dokonce modelovala i sošky. A vlastně v té době byl velice populární vlastně objevení takové lidové tvořivosti, lidového neboli naivního umění. Takže automaticky Marie Korovská byla zařazena do tohoto proudu a už za svého života vystavovala. A po revoluci, ona pak žila vlastně do roku 92, ale po revoluci, když došlo k přehodnocení jejího díla, tak byla naopak zařazena Alenou Nádvorníkovou, významnou kunsthistoričkou a surrealistkou, do takové tvorby, která se nazývá Arbry, nebo brutální surové umění, které je, jakoby, řekněme, lepší než to lidové, a Korovská tam skutečně patří. Takže ona i po své smrti bývá zařazována do těchto velkých přehlídek takzvaných artbrutistů.
0: Součástí toho slavnostního odhalení pamětní desky by měl být i kulturní program. Povídejte, co jste připravili?
1: Tak my z hosty z Korytné, z rodiště Marie Korovské a se zástupci vlastně Rýmařova odhalíme tady tuto pamětní desku, a následovat bude takové pásmo, kdy zaspívá své skladby chansonnier Joël Bros spolu se svou manželkou Janou Bros Svobodovou, kteří bydlí v Korytné a snaží se vlastně, nebo spolupracují s námi v oživení odkazu tady této umělkyně, a toto pásmo hudební bude proloženo čtením právě básní Marie Korovské, a to naší rýmařovskou herečkou Barborou Niedobovou.
0: Připomeňte ještě prosím, v kolik se dnes začíná?
1: My jsme tady tuto akci napojili na akci, která se jmenuje ZUŠ Open a organizuje ji už 8. rokem Šárka Lupečková tady z rýmařovské ZUŠky, kdy od rána od 9 hodin právě na zahradě Marie Korovské probíhá takový workshop výtvarný s dětmi a s veřejností, a my na to navážem v 5 hodin, kdy odhalíme desku, a následovat bude vlastně ten program, který jsem nastínil. Bude tam také drobné občerstvení, bude tam víno, ale trošku se ochladilo, takže ať návštěvníci jsou teplo oblečení, a těšíme se na ně.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava historik umění a kurátor Rýmařovského muzea, městského muzea, Michal Vyhlídal. Michale, díky moc za všechny informace a přeji, ať se akce vydaří.
1: Děkujeme a těšíme se na vás. Naslyšenou.
0: Díky za pozvání. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Proč, řekneme za chvíli, podrobnosti za 4 minuty. V aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 15 hodin se dovíte více. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Tereza Hájková. Tak příjemný poslech. Český

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Opozice ve sněmovně znovu zabránila hlasování o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Opava řeší problémy se slabým nočním osvětlením ulic. V karvinském inhalatoriu bude léčivá solanka stékat po trnkovém roští z Valašska. Zítra bude oblačno a naměříme do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
3: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Tělo muže bez známek života našli v noci na dnešek hasiči při likvidaci požáru chatky v Havířově. Muž byl mimo objekt, který plameny zcela zničily. Příčinu úmrtí musí určit nařízená pitva, informovala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Požár způsobil škodu odhadem za 500 000 korun. Proč hořelo, to se teď vyšetřuje. V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Radnice potvrdila, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
6: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Karviná využije trnkové roští z Valašska při vzniku nového inhalatoria. Radnice se inspirovala v sousedním Polsku, kde jsou takzvané gradační věže velmi populární. Po hustých a pevných větvích bude stékat solanka a vytvářet léčivý opar. Při stlačování trnkového roští si musí pracovníci počínat velmi opatrně, říká hlavní stavbyvedoucí Lukáš Horuta.
7: Máme v podstatě odsouhlašený nějaký vzorek té hustoty, jak by to mělo být stlačené, tak aby ta solanka v pořádku přesto protekala. Ty trnkové větvičky mají spoustu trnů, budou mít svářecké rukavice a budou to nějakým způsobem pěchovat a jestli použijeme nějaký mechanismus na to, ještě nevím.
4: Počasí.
3: Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno s lokálními přeháňkami. Odpoledne se můžou objevit taky bouřky. Později večer od jihozápadu déšť na většině území. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni, na horách naměříte maximálně 10.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Nového Jičína. Dvě osobní auta havarovala v ulici Suvorovova. Z opatrnosti je místo průjezdné. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Další aktuality a zajímavosti. Už za malou chvíli vás pozveme na výstavu jednoho talentovaného nevidomého umělce. Ta výstava se koná v rámci letošních dnů umění nevidomých. Podrobnosti za malou chvíli a v polovině hodiny vás seznámíme nejen s malířkou, ale také s matematičkou, fyzičkou, umělkyní i básnířkou, která tvoří kromě jiného také obrazy pro nositele Nobelovy ceny. No a přidáme také pár zajímavostí, které se týkají Národního muzea v Praze. Kapela Opět a Radeček, Miroš Birka a nebo Tom Jones. Bude toho více i z muziky. Přání krásného odpoledne, to už teď od nás všech.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Ne, alespoň po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Adam Tomáš je nevědomý a tvoří grafiky. Někomu to může znít až neuvěřitelně. Prozradíte k němu něco víc?
1: No tak Adam Tomáš je rodák z Českých Budějovic. V podstatě v důsledku operace akutní mozku u něj došlo k poškození zraku, takže on je prakticky nevidomý, trpí takovým poruchou, která se jmenuje trubicové vidění. Takže to je pro představu posluchačů, jako bych se dívali přes nějaký průzor nebo přes nějakou třeba slámku. Takže tyto lidé v podstatě špatně vidí hlavně v nějakém prostoru, ale jsou schopni s určitým vysokým úsilím prostě číst, tvořit, ale třeba kvůli nějakém exteriéru už musí chodit nebo v místnosti musí chodit s bílou holí. Takže to je pro mě jako kdyby ono mrzící. Takže Adam Tomáš je vlastně prakticky nevidomý.
0: Adama Tomáše jste nám představil, kteří další nevidomí nebo případně slabozrací tvůrci konkrétně u nás v regionu působí.
1: Tak u nás v regionu asi některým posluchačům bude známý pan Lichočko, což je Luboš Pavelčák. Je to rodák z Ostravy a pořizuje vlastně fotky, taky má zbytek zraku, vidí jenom na jedno oko velmi omezeně. Pořizuje vlastně fotky na fotoaparát, jedná se, on tomu říká cvaky. A jsou to fotky, pro které je typické, že na té fotografii jsou zakomponovány brýle a vlastně oční rámečky a jakoby ten divák se dívá přes ty brýle na určité ty fotky.
0: Pane Hivnare, dny umění nevidomých se konají už po 32. Co letos ještě nabídnou?
1: Tak dny umění nevidomých tady v Ostravě nabídnou zájemcům jednak vlastně vyvysolí v říjnu na Slezsko-Ostravském hradě vystoupením Mária Biháriho, no pak proběhnou i nějaké koncerty pro účastníky nebo pro obyvatele domovů pro seniory v Ostravě Dubině a potom v no a vlastně všechny aktivity jsou rozprostřeny v rámci celého našeho kraje, vlastně od Bruntálu až po Jablunkov a pořádají jednotlivé pobočky sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Více informací zájemci zjistí na webových stránkách sons.cz v sekci kultura.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Martin Hivnar z Moravskoslezské sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Moc děkuji za všechny informace. A přeji hezké odpoledne.
1: Také děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď se na pár okamžiků vydáme na Novojičínsko. V piaristickém klášteře v Příboře se totiž 5. května uskutečnila vernisáž výstavy Ratio a Emotio, která vychází z dialogu dvou geniálních osobností, Alberta Einsteina a Sigmunda Freuda. S 82-letou matematičkou, fyzičkou, umělkyní i básnířkou Jitkou Brunovou Lachmann, která tvoří obrazy také pro nositele Nobelovy ceny, se na vernisáži setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová.
1: Po 20 letech opět v Příboře, Jitko, pěkně zdraví.
2: Mám obrovskou radost, že se vidíme, Dášenko, protože ani se mi to nechce věřit.
1: Jitko, jsem ráda, že jsme se také v Příboře setkali před 20 lety. To bylo 150. výročí narození Sigmunda Freuda.
2: A tady jsem vystavovala obraz Černá skříňka Sigmunda Freuda a tento obraz mi tady někde zůstal a nemůžeme ho stále najít. Byl vystavován tady v tomto konviktu a byl tady po celou dobu těch freudovských dní a festival skončil.
1: Ty jsi ho věnovala městu Příbor.
2: No, ale teď nevíme, kde je.
1: Aha, takže detektivní pátrání.
2: Detektivní pátrání. Tí paní Irenka Nedomová v archivu se svým manželem objevila fotografii toho obrazu, takže jsem ráda, že jsem ho mohla použít na nynější malý katalog.
1: Na tom obrazu, který si pojmenovala
2: Černá skřínka Sigmunda Freuda,
1: si ukázala celý jeho život.
2: Celý jeho život, ano. Všechny jeho nemoci, neduhy, radosti. Tady je skondenzované světlo, které nese informaci a tady je rovnice pro Freuda.
1: Pojďme se podívat těm dílům. Sublimace světla.
2: Ano, tento termín Freud používal při svém vniknutí do říše snů. Proto jsem použila také tento termín.
1: Ta výstava se jmenuje
2: Ratio a Emotio.
1: A vy jste si to spolu s panem profesorem Ivo Bartečkem, který pod pseudonymem
2: Jan Demersy
1: tady vystavuje, jste si to rozdělili.
2: Ano.
1: Jak?
2: Rozdělili jsme si to tak, že já tady na této výstavě zastupuji Einsteina a Jan Demersy Freuda a mezi nimi je ten vzájemný dialog, který spolu Einstein s Freudem vedli přes 50 roků.
1: Velmi zajímavě si hovořila na vernisáži o vztahu obou géniů. Letos si připomínáme 170. výročí
2: narození
1: Sigmunda Freuda.
2: Sigmunda Freuda a také velké výročí 20. března 1916 obecná teorie relativity. Takže to vyšlo.
1: Jaká díla tady vystavuješ? Pojďme se projít.
2: Je to komorní výstava, takže je tady pouze pár obrazů. Jsou to všechno díla z kvantové fyziky. Na tom prvním obraze je synergetika a země koule a přes optiku, tedy přes oči, vidíme všechno, protože bez pozorovatele ani žádná velká věda nemůže existovat.
1: Hned za ním je tvůj obraz Tiché světlo.
2: Tiché světlo, to je spojení optiky s akustikou. Proto tady ten prst přes ty rty a je tady graf světla, přivřené oči, světlo z měsíce, tedy sekundární světlo a také je tady ještě ženská tvář. Světlo je nekonečná řada. Existuje klasické světlo, laserové světlo, syntetické světlo, tiché světlo, supoasonovo světlo, potom je to světlo biologické a polární záře, světlo lamp, světlo žárovek, ale já nejvíc si pamatuju to vnitřní světlo, maminčino světlo.
1: To je to nejdůležitější.
2: To je to nejdůležitější.
1: A vlastně světlo také může za to, že my dvě jsme se seznámili.
2: Ano,
1: přes úžasného scénaristu, dramaturga a spisovatele Milana Švihálka, který s tebou, tuším, zrovna v tom roce 2006 dokončoval tvou první knihu.
2: Ano.
1: A ta se jmenuje
2: Tiché ozvěny světla. A mám na ní krásné vzpomínky, protože jsme to sepisovali v letní místnosti, neboť bylo strašné vedro. Maminka Švihálková, já už jsem maminku neměla, nám pekla buchty a vanilkové rohlíčky.
1: Ale ty chutnaly.
2: Ty chutnaly. Milan Švihálek byl můj spolužák z Gimplu, zatímco tvůj kolega z rádia a z televize.
1: Z gymnázia z Olomouce.
2: Ano.
1: Protože ty se narodila v Prostějově.
2: Ano, ale chodila jsem na GIMPL v Olomouci, protože tatínek byl živnostník a já bych se v Prostějově těžko na GIMPL dostala.
1: Před těmi 20 lety jsi byla členkou Jednoty českých matematiků a fyziků, dokonce i členkou výkonné rady.
2: To jsem byla, teď už ne, teď už jsem v důchodě, ale opravdu jsem mnoho let byla ve výboru Jednoty českých matematiků spolu s Jirkou Grigarem. Přes jeho rameno jsem viděla mnoho komet, protože on měl v kapsičce vždycky zasunuté nějaké hvězdářské kukátko. A mám nádherné vzpomínky, protože jsme připravovali didaktické pomůcky pro učitele i pro studenty, tak, aby tu matematiku měli rádi.
0: No a právě s matematičkou, fyzičkou, umělkyní i básnířkou Jitkou Brunovou Lachman se setkáme na výstavě v piaristickém klášteře v Příboře, určitě i po písničce. Teď Helena Vondráčková, pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: díly Jitky Brunové-Lachmann, která se zabývá matematickými vědami, včetně kvantové fyziky, se můžete setkat až do 31. května na komorní výstavě ke 170. výročí narození Sigmunda Freuda v piaristickém klášteře v Příboře. S umělkyní, která obdržela v roce 2024 také prestižní ocenění Kalos Agathos, které se uděluje za výjimečné činy a přínos v oblasti etiky, morální hodnot a obecného blaha, si o jejím životě povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Jitko, ty máš báječnou paměť jako správná matematička. Je to velmi dobrodružný obor.
2: Je.
1: A dostává se včetně kvantové fyziky i do tvých děl. Jak to začalo?
2: Já jsem byla vyzvaná. Profesor Peřina mě řekl, když jsem já odcházela do důchodu, namaluj mi evanescentní vlny. To jsou vlny, které jsou za zrcadlem a nesou nám informace z jiného světa. Vy znáte zcela jistě Alenku v Říši divů. No tak ty evanescentní vlny se dostávají tam, kam pochodovala ta Alenka. A to jiné světlo se nám uplatňuje právě u třeba těch kvantových počítačů a podobně, v tunelových mikroskopech.
1: Co pan profesor Peřina ti nabídl tenkrát?
2: My jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže jsme se znali a nabídl mi potom další výstavu a pak už se ozývali jednotliví účastníci těch mezinárodních konferencí a zadávali mi domácí úkoly. Takže jsem dostala třeba od profesora Pentryho, který je z černé laboratoře v Londýně, úkol černé díry a tak dále.
1: Neustále se musela vzdělávat.
2: Já se vzdělávám stále, sleduji, co je nového a je toho strašně moc, co ještě neznám.
1: Po pravé straně jsou emoce, to znamená
2: Sigmund Freud a autor je Jan de Mercy.
1: A po levé straně je obraz, který si nazvala Einsteinovy sny.
2: Ale je to v podstatě Zuzana a starci. Z hlediska Einsteina je to vlastně motiv času a z hlediska Freuda to podvědomí, proto tolik bílé barvy.
1: A tady teorie nelokality.
2: To je velmi odvážná teorie a jestliže se chceme dostat dál, protože dneska už známe těch galaxií nekonečně mnoho, tak právě tato teorie nám pomůže, protože je to přenos informací na obrovské dálky.
1: Ten poslední, uprostřed perel jsi ty.
2: Ne, to je moje dcera.
1: To je tvá dcera. Šňůrková teorie, Jitoška.
2: Ano, ale je to i strunová teorie. V kvantové fyzice ty struny, které mají strašně maličkou velikost, hrají vůči roli ve vesmíru a v galaxiích.
1: Co dělá dcera?
2: Pracuje v Praze. Bohužel dnes tady nemůže na výstavě být, protože mají velký koncert. Ona je ekonomka, manažerka. Pořádají velké koncerty v Praze.
1: Jak došlo k tomu, že maluje své obrazy i pro nositele Nobelových cen? Vždycky si tě někdo najde.
2: Ano. Jako třeba profesor Hench si mě našel na Akademii věd. Přijel do Prahy a měl dostávat zlatou medaili za metrologii. Jenže se zastavil u mých obrazů. Já jsem zrovna měla výstavu na Akademii věd a začal se mě ptát. Já jsem nevěděla, kdo to je. Za chviličku už scházel ze schodů na Akademii profesor Pačes a říká, pane profesore, už musíme jet, budete dostávat medaily. Ale profesor Hench si vyžádal místo i pro mě, takže jsem seděla v první lavici na předávání a za mnou chodili významné osobnosti Prahy, protože si mysleli, že jsem jeho partnerka, abych jim dovolila mluvit s profesorem Henschem.
1: A jak je to s těmi nositeli Nobelových cen, kteří mají tvá díla?
2: S profesorem Árošem jsme se setkali, když měl velkou přednášku o fotonech a já jsem mu namalovala obraz záporné pravděpodobnosti světla. A on mi tehdy napsal, že je to nádherný most mezi vědou a uměním.
1: Jitko, co tě na tom propojování výtvarná vědy tolik baví?
2: Mě baví především život a jsem dobrý pozorovatel. To, že jsem dobrý pozorovatel, mě naučili mý prarodiče a rodiče. Naučili mě se dívat. Znám nekonečně mnoho lidí, kteří jdou kolem krásné věci a oni to nevidí. A já mám ráda, když ty věci spolu souvisejí, takže jsem začala tyto věci spojovat. V kvantové fyzice se tomu říká entanglement. propojování vzájemné věcí. Takže propojují matematiku, fyziku, kvantovou fyziku, archeologii, historii, psychologii a spoustu dalších věcí.
1: Jitko, co ti to visí na krku?
2: Mořský koník. Já jsem koupila své vnučce zlatého mořského koníka v Itálii. Naše vnoučata, to je vlastně pokračování a já mám úžasnou vnučku, na kterou jsem velmi pyšná.
1: Jitko, já ti moc krát děkuji, měj se hezky.
2: A já ti pěkně, Dášenko, děkuji taky za tu vzpomínku na našeho Milana Švihálka. Těším se, že se znovu potkáme.
1: Z piaristického kláštera v Příboře Dagmar Misařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Problémoví fotbaloví fanoušci by mohli být evidováni. Jak a kde, to vše řekneme za chvíli. Podrobnosti uslyšíte za necelých 5 minut. Přidáme je v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 16 hodin. Po 16. hodině to vás čeká humoriáda a pozvání do té dnešní středeční s datem 13. května přijal Petr Jančařík. Tak ať se vám dobře poslouchá. Tady jsou frekvence, na kterých nás můžete slyšet.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra vzroste, u nafty klesne. Problémoví fotbaloví fanoušci by mohli být evidovaní v novém rejstříku, zvažuje to ministr pro sport. V Jablunkově vzniklo nové místo pro bezpečný přechod vodních savců. Zítra bude oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Maximální cena benzínu zítra stoupne, nafta znovu zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř, to je o 14 haléřů více než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby. Stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně.
2: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
0: Kautský upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Pracovníci ostravské pobočky Červeného kříže budou mít 30 nových zásahových obleků. Město Ostrava na to poskytne bezmála 200 tisíc korun z fondu, kam putují peníze například za pokuty za špatné parkování. Humanitární pracovníci obleky využijí při zvládání mimořádných událostí.
3: V posledních letech pracovníci Červeného kříže pomáhali se zvládnutím covidové pandemie, uprchlické vlny z Ukrajiny i předloni při povodních. Spolu s hasiči letos připravují projekt, který jejich spolupráci pozvedne na ještě vyšší úroveň. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Na řece Olši v Jablunkově přibylo místo pro bezpečný přechod vodních savců. Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Povodím Odry zřídil speciální rampu na jezu v lokalitě Žihla. Šikmá plocha z kamenů a štěrku pomáhá především bobrovi evropskému a vydře říční.
4: Pro překonání vysokého splavu chyběl zvířatům přirozený přechod. Často se pak stávalo, že se objevovala na frekventovaném mostě na ulici Žihla. Teď nemusí bobři ani vydry opouštět okolí řeky. Z Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude v kraji oblačno, místy s přeháňkami, odpoledne se můžou objevit i bouřky, později večer od jihozápadu déšť na většině území. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě v ulici Opavská ve směru na Opavu poblíž telekomunikační školy se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením. A pozor taky v Havířově v ulici Frýdecká, tam havarovala 2 nákladní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
6: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
1: Humoriáda.

0: Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš. No,
0: jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak je, možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Tak to bylo jeho vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak může stát 3-5 tisíc, tak hol, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo, nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet za

0: semaforu, což se velice těším, a občas se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem a ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí, krásná.
1: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
0: Pokuste se mě dohnat.
1: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
0: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka. Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
1: No, tak to.
0: Já na ně rád vzpomínám.
1: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak bychom mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli bychom vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každej zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, no, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já omdlím, že?
2: No, proč by si omdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyne ruce mop a koště.
3: A no. Jo, a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo, určitě. Ona by to velmi pochopila.
3: Je, to je.
2: No. tak by se tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo. Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal,

0: neuvěřitelná, sešlo si to by bylo bezvadný.
1: Ale tohle já jsem nemyslel, protože to je jednoduchý. Já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo to... mezi náma už není. Co?
0: Ty si myslíš, že kvůli tvému malému panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
1: Spiritusovou.
0: To nebudu.
1: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
0: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
1: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterého už lidi zapomněli.
0: No tak jo? Takových je vás víc. No.
1: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové, u rádia rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale jo, je to pravda a já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Sánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko nebo Bčko?
2: A co si dáte?
1: No.
3: Ačko.
1: Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku jsem se dlouho neozvala, tak jsem ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: Mějte
1: se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den, u telefonu ČDB a chtěl bych si taky Bčko.
1: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Děkujeme oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál dobnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
7: A že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
7: vždycky.
1: Bez
7: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často.
1: Takže
7: Ačko. Poprosila. Ano, Ačko.
1: Za vás.
7: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
7: Odpoledne. Díky moc, mějte
1: se. Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče.
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkujeme
9: ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
11: Ne, ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najsíš a dodržet.
11: Kamile, já jsem... No. Odpuste, prosím.
9: Má velký den prostě, no.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prostě, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
9: Počkejte, není to příliš negliže?
10: Ne, to je všechno v pořádku.
12: Taky, drahéčku, tady máš...
9: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
12: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: No, mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý,
9: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
12: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
12: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
12: No já nevím.
9: Ne.
12: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
12: Ano.
0: Humoriáda.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, no, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Vy musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli svářit, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostavil dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtl Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jan Čeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde, ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako, no, to je hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzerem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové, tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý
4: a kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze a vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým show.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyvobal. Tak. Přané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lokavín. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapci.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzera a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou. Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzerem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
11: Co chcete?
9: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
11: No, prosím, pojďte dám.
9: Děkujeme. Pojďte na věc.
11: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
11: Chystám skoncovat.
9: To jsme tady, tak.
11: Tak. Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
11: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
11: Ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kraličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
11: No, prosím vás, Kraličková, to je taková hyena.
9: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
11: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný. Lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, toto, to je dopis, jo?
11: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
11: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
11: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Kraličková, ne tohle?
11: Kraličková.
9: To je hyena, teda. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
11: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
12: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
12: No.
1: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na tebe, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další
3: dobrý
1: Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro večko pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
2: Ano.
5: Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
2: Ano, ano.
1: Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali navěky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koupaliště Amerika v Jablunkově se po dvou letech otevře veřejnosti. Ostravský dům umění slaví dnes 100 let. Obloha bude zítra oblačná a naměříme do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít třeba taky o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice zabránila hlasování dlouhými projevy. Varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale není možné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě převzala. Novela podle Schillerové nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, které vláda slíbila.
3: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
1: Jablunkov letos otevře koupaliště Amerika. Areál zůstal zavřený kvůli špatnému technickému stavu od povodní v roce 2024. Město provedlo nejnutnější opravy, aby mohlo koupaliště bezpečně zpřístupnit veřejnosti, říká lidovecký starosta Jiří Hamrozy.
4: Generální rekonstrukce neproběhne celkového bazénu, protože by to bylo v řádech 60 milionů korun. Pronájem zůstane městu, poptáme plavčíky, jednoho strojníka, dvě uklízečky a paní, které budou vybírat vstupné v pokladně. Mělo by být otevřené ke konci června.
1: Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou, informovala o tom tamní finanční správa, podle které kroky podnikla z bezpečnostních důvodů. Opatření má platit do odvolání. Konkrétní hrozby slovenské úřady zatím nezmínily. Média připomínají, že Rusko aktuálně podniká vůbec nejhorší útok na západní část Ukrajiny od začátku války. Podle zakarpatské vojenské správy se cílem mělo stát i město Užhorod poblíž slovenských hranic. Domů umění v Ostravě je dnes přesně 100 let. Připomene to dvěma výstavami. Představí regionální umělce a ideologicky zabarvená díla z doby socialismu. Další doprovodná výstava nabídne výběr českých klasiků 19. století. Právě tato sbírka stavitele a mecenáše Františka Jurečka byla základem dnešního sbírkového fondu galerie, dodává kurátorka Renata Skřepská.
5: Je to Mařák, Radimský, Ulman, Hudeček, opravdu taková ta elita toho českého krajinářství z portrétu, jsou to portréty od bratří Mánesů, takže je to takové to klasické 19. století.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, místy s přeháňkami a odpoledne se můžou objevit taky bouřky. Později večer od jihozápadu déšť na většině území. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách do 10.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále v Havířově v ulici Frýdecká, havarovala tam dvě nákladní auta. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Ano, jak vypadal ten dnešní den v Moravskoslezském kraji? Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo, přidáme už za chvíli. Já alespoň v bodech prozradím, že v Krnově dál pokračuje oprava škod po předloňských záplavách, co konkrétně řekneme za chvíli. Vítkovická nemocnice v Ostravě, ta otevřela nové porodní sály. V čem jsou zvláštní a výjimečné, v čem se liší od těch minulých, i to se dovíte. A zpravodajský souhrn dnešního dne s Terezou Hájkovou, ten přidáme už po písničce. Xindl X právě teď. Já přeji příjemný poslech a hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vítkovická nemocnice v Ostravě má nově upravenou porodnici. Prostory budoucím maminkám poskytují více soukromí a jsou taky větší. Podle primářky gynekologicko-porodnického oddělení Ivany Lukáčové přibyl i porodní gauč a jeden nadstandardní rodinný pokoj. Podrobněji v reportáži přibližně za 15 minut. Krnov plánuje opravu mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Technici nejdřív určí, v jakém jsou stavu a jaký je rozsah poškození. Je potřeba odebrat vzorky a provést zkušební vrty. Na základě toho pak město přistoupí k rekonstrukcím. Týká se to 8 mostů a toto téma probereme více už za malou chvíli. Pracovníci ostravské pobočky Červeného kříže budou mít 30 nových zásahových obleků. Město Ostrava na to poskytne bezmála 200 000 korun z fondu, kam putují peníze například z pokut za špatně zaparkovaná auta. Humanitární pracovníci obleky využijí při zvládání mimořádných událostí. Městská část Ostrava-Jih už po 11. vyzývá obyvatele, aby navrhli proměny vnitrobloků, ulic anebo zelených prostranství. Radnice obvodu má na letošní rok připravených 13 milionů korun, aby mohla nejlepší nápady uskutečnit. Zájemci se můžou přihlásit na webu obvodu. Na řece Olši v Jablunkově přibylo místo pro bezpečný přechod vodních savců. Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Povodím Odry zřídil speciální rampu na jezu v lokalitě Žihla. Šikmá plocha z kamenů a štěrku pomáhá především bobrovi evropskému a vydře říční. Pravý břeh řeky Ostravice v centru Ostravy už v létě oživí nový gastropodnik. Radnice Slezské Ostravy pronajala pozemek pod mostem Miloše Sýkory budoucím provozovatelům bistra. Podle mluvčí obvodu Sandry Štrejlové budou u řeky pořádat i menší kulturní akce.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začínáme tedy v Krnově. Toto město totiž opraví mosty, které poškodily předloňské záplavy. Velká voda tehdy zasáhla 22 mostních konstrukcí v majetku města, včetně lávek pro chodce. 17 jich bude nutné ale obnovit. Kolik mostů projde podrobnou diagnostikou a co všechno se bude právě u těch poškozených konstrukcí prověřovat, na to se už dříve v našem vysílání ptal moderátor Petr Soukup, mluvčí krnovské radnice Dity Círové.
1: Podrobnou diagnostikou projde 8 mostů. Pracovníci odborné firmy budou nyní průběžně odebírat vzorky, které vyhodnotí laboratoř. Dále budou provádět sondy, zkoušky, měření a jádrové vrty. Cílem je určit rozsah poškození, odhalit vady a stanovit příčiny poruch.
2: Buďme konkrétní, kterých mostů se to týká.
1: Jde o 5 mostů přes řeku Opavu v ulicích Svatováclavská, Ujatek, Mlýnská, Sokolovská a na Ostrově a 3 mosty přes řeku Opavici. Jde o hraniční most v Chomíži a mosty u vodárny a u koupaliště.
2: Až bude po diagnostice, jaký bude další postup?
1: Výsledky diagnostických průzkumů nám poskytnou zbývající podklady, které jsou potřebné pro zadání projektových dokumentací. K obnově mostů pak dojde po získání stavebních povolení. Věříme ale, že ne všechny mosty budou natolik poškozené, že projektová dokumentace a stavební povolení budou nutné. U některých by mohl stačit jen technický popis a položkový rozpočet. Tyto objekty by pak měly být opraveny relativně rychle.
2: Kolik by obnova mostu po povodních měla stát a využijete jako město nějaké dotace?
1: Kvalifikovaným odhadem v rámci mimořádných prohlídek byla cena obnovy mostu stanovena na 300 milionů korun. Až 90% nákladů pokryje dotace ze státního programu Živel 1.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.

0: Také Karavana mraku a Dan Landa v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale den v kraji, ten pokračuje. Jak už jsme vás dnes informovali v našem vysílání, Vítkovická nemocnice v Ostravě otevřela nové porodní sály. Zlepšilo se díky tomu zázemí pro maminky i zdravotníky. Rodící ženy tak mají více soukromí a velkým lákadlem je i porodní gauč, po kterém byla v posledních letech velká poptávka.
1: Tak dojmy jsou super, měli jsme rodit minulý týden, ale vyšlo nám to na včerejšek.
2: Sára Krajíčková je jednou z prvních žen, které v nově opravených prostorách rodily. Syn Leon je na světě pár dní.
1: Byl s náma manžel u porodu a zvládlo to teda skvěle. Mě osobně hodně překvapil.
2: Z původních porodních boxů vznikly 3 samostatné porodní pokoje a 1 nadstandardní. Všechny jsou prostornější, což pomáhá nejen rodičkám, ale i zdravotníkům. Novinkou je i porodní gauč, říká primářka gynekologicko-porodní oddělení Ivana Lukáčová.
3: Byl takový hodně vzpomínaný a hodně propagovaný téma. Právě ta propagace a to mediální jako rozšíření toho gauče bylo, že přišly rodičky a ptali se, máte porodní gauč? To byl další požadavek.
2: Změnil se vstupní prostor i recepce. Naposledy byla porodnice opravovaná před 15 lety. Za tu dobu se každodenní praxe změnila. Doprovod u porodu je dnes samozřejmostí. Pokračuje primářka Ivana Lukáčová.
3: To, že ta rodička bude moct zůstat s rodinou co nejdéle, a toto je úplně největší požadavek, které ty rodičky mají. Tam ani nejde o to vybavení porodnice jako takové. Dnešní porodnice jsou všechny moderné, všechny jsou perfektně vybavené a ta starostlivost je u všech jako na vysoké úrovni.
2: Rekonstrukce porodnice vyšla nemocnici na 25 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ano, a náš regionální stopař je teď na Frýdecko-Místecku. V Paskově totiž dnes seniori zjišťují, jak si i ve vyšším věku držet zdraví, vitalitu i dobrou kondici. Cyklus přednášek Akademie zdraví totiž nabízí praktické rady, cvičení i tipy pro každodenní život a zájem. Ten je opravdu veliký. Přímo mezi účastníky tak je naše redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak o čem se dnes v rámci Akademie zdraví nejvíce mluví?
2: Krásné odpoledne. No dneska je to o přírodě, o procházkách a možná je i slyšet, že my právě teď v přírodě jsme, protože dnešní Akademie zdraví není o tom sezení někde v sále a povídání si, ale o tom načerpat energii ze stromů a zeleně, takže my se teď nacházíme v parku a myslím si, že to načerpávání těch pozitivních vjemů právě z přírody tady jde úplně výborně. Organizátorkou nebo jednou z organizátorek právě Akademie zdraví je paní Havrdová. Dobrý den, co to dneska tedy obnáší a co všechno na účastníky dnešní, nechci říct lekce, ale dnešního dne čeká?
3: Dobrý den, my tady máme dnes besedu a praktická cvičení zaměřená na takzvaný koncept lesní mysli, což je soubor cvičení, která vedou k relaxaci, k uvědomění si sebe sama, k uvědomění si toho bytí tady a teď, takového toho moderního mindfulness, svých vlastních potřeb a zbavuje nás to stresu. Ten koncept vychází z různých filozofií, ale vznikl ve Finsku a samozřejmě tím prostředkem pro právě to zbavení stresu a tu relaxaci je les.
2: Takže proto jsme teda v takovém jako lesoparku. A já jsem teďka před chvilkou, my jsme se teda nezúčastnili, ale dámy, které jsou na přednášce, tak tady zrovna teďka čerpali sílu ze stromů. A bude, nebo víte, jestli bude ještě nějaká další praktická ukázka?
3: Ano, mělo by být další cvičení. Ta cvičení jsou nefyzická, jde vždycky o to zaměřit se na nějaký aspekt toho lesa, ten si lépe uvědomit, zamyslet se třeba nad sebou, na to, jak to vnímáme všemi smysly a možná v sobě udělat i takovou reflexi, co to ve mně zbuzuje, na co si vzpomínám v souvislosti s přírodou a lesem. Takže určitě ano, ještě nás čeká poslední cvičení.
2: V rámci Akademie zdraví budete mít ještě do prázdnin nějaké zajímavé zastávky a něco, na co by třeba mohli lidé nebo naši posluchači přijít?
3: Ano, určitě. Ty besedy jsou velmi různorodé. Ta další nás čeká už 27. května a bude se věnovat pro změnu našemu mozku. Bude to o tom, jak prodloužit zdraví mozku, jak trénovat paměť. A potom v červnu nás ještě 10. června čeká beseda o problémech pánevního dna ve vyšším věku.
2: Já moc děkuju. Doufám, že tedy budete mít dostatek zájemců a návštěvníků a ať se daří. Děkuji moc.
3: Děkuji a nashledanou.
2: Tak pokud byste měli zájem, určitě se do Paskova na Akademii zdraví můžete zastavit. Ještě do léta nás čekají dvě zajímavé přednášky. No a my se teďka budeme nadále věnovat tomu lesoparku, ve kterém právě jsme.
1: Co nejen dnes nabízí Akademie zdraví v Paskově, nám zprostředkovala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, děkujeme a hezké odpoledne. Pokračuji v relaxaci a zajímavých činnostech. Loučím se, naslyšenou.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje a mám pro vás pozvání do galerie, která slaví úžasné výročí. Právě dnes je to totiž přesně 100 let, co poprvé vstoupili návštěvníci do Ostravského domu umění. Dnešní slavnostní vernisáž zahájí dvě výstavy, které mapují rozmanitost ostravských sbírek. Své rázné umělce šedé zóny, ideologicky poplatné tvůrce z dob reálného socialismu i klasiky 19. století.
1: No, já 73, takže ještě napočítáme zleva, 73 plus závěs, to je na hodinku, chlapi, plus advokat, jo.
2: Technici galerie právě instalují malby ze sbírky Františka Jurečka, jednoho z mecenášů, který stal u zrodu Ostravského domu umění.
3: Z těch krajinářů je to Mařák, Radimský, Ulman, Hudeček, opravdu taková ta elita toho českého krajinářství z portrétu, jsou to portréty od bratří Mánesů, takže je to takové to klasické 19. století.
2: Kurátorka Renáta Skřepská přibližuje doprovodnou výstavu Jurečkova sbírka. Právě František Jureček spolek založil společně s dalším sběratelem umění Alojzem Sprušilem. Otevření domu umění se už nedožil. Jeho sbírka 112 obrazů ale položila základ dnešních depozitářů.
3: On opravdu šel už na tu jistotu, dokázal si vybrat i u těch autorů velmi kvalitní období.
2: Alojz Sprušil pak jako správce sbírek do roku 1946 rozšířil fond domu umění na více než 2000 děl. V té době šlo stále o soukromý spolek. Ostravská galerie tak vlastně vzešla z angažované občanské společnosti.
4: Prostě občané, ano, zámožní, vlivní občané se cítili tu významnou potřebu, že Ostravě chybí to, co je v Praze, to, co je v Brně, tak si to vlastně museli vybudovat sami.
2: Po většinu času po válce ale galerie výtvarného umění musela čelit ideologickým tlakům nebo finančním problémům.
4: Pamatuju si na opravdu ty doby i kolem toho roku 2005, když padl dotaz na začátku roku, tak kolik máme na výstavy, tak na to byla odpověď na minus 200 tisíc, takže bylo to vlastně de facto motivační, že člověk se musel naučit dělat i v nějakých typografických programech, když chtěl mít nějaký leták a chtěl mít nějaké další informace.
2: Vzpomíná ředitel Jiří Juza ještě na období začátku milénia. Právě hlavní výstava Stopa sleduje proměny sbírky i vliv historických a politických okolností na její podobu. Za vše mluví třeba ideologický výjev z domovní prohlídky u mladého Klementa Gottwalda, visící hned vedle abstraktní modré propalacha od Václava Boštíka.
5: Tady opravdu v takovém duchovním rozměru, univerzálním, humanistickém, a vedle toho prostě obraz de facto z velmi podobné doby, ještě gottwaldovský, de facto stalinistický obraz, který instituce musí zakoupit.
2: Dnes už galerie dýchá svobodně, vystavuje současné regionální umělce a stále rozšiřuje sbírky. Na seznamu už je dnes přes 25 tisíc položek. Pomalu ale naráží na prostorové limity.
5: Určitě přeji instituci, aby ten dům umění staletý získal časem bratříčka, většího bratříčka, o kterého se může opřít v těch svých 100 letech. A aby bylo možné právě to bohatství těch sbírek prezentovat, tak jak to otcové zakladatelé chtěli, aby to bylo ke vzdělání, poučení, inspiraci.
2: Uzavírá Jiří Juza. Výstavu Stopa návštěvníci galerie uvidí do konce srpna. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, také Den v kraji, a pojďme si říct, jaké počasí nás čeká v dalších dnech. To vše ví Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Václave, příjemné odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Ostravě momentálně slunečno, jak to dnes vypadalo v kraji?
1: Tak většinou se ta oblačnost střídala, měli jsme oblačno, přechodně i polojasno. Maximální denní teploty byly v intervalu od 12 do 16 stupňů Celsia a vane nám aktuálně mírný jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Takový je ten dnešní 13. květnový den. Co nás čeká dále? Jaká je předpověď počasí pro noc a zítřek?
1: Tak v noci bude ještě zpočátku většinou polojasná obloha, během noci ale bude oblačnosti postupně přibývat a k ránu se výjimečně mohou začít objevovat i přehánky. Minimální noční teploty budou nejčastěji od 7 do 3 stupňů a povane slabý, k ránu potom mírný jižní až jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra očekáváme velkou oblačnost s místními přehánkami, odpoledne i s možností bouřky, později večer od jihozápadu ten déšť se bude potom vyskytovat na většině území. Maximální denní teploty budou zítra od 12 do 16 stupňů, na horách to bude kolem 8 stupňů a vítr bude mírný jižní až jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu a bude k večeru postupně slábnout.
0: Takové počasí budeme mít zítra, tedy ve čtvrtek, co pátek a sobota, jaké jsou vyhlídky dále?
1: Taky v pátek očekáváme hodně oblačností s deštěm nebo občasným deštěm. Odpoledne se objeví spíše lokální přehánky, výjimečně i bouřka, a k večeru těch srážek bude postupně ubývat. Minimální noční teploty budou od 9 do 5 stupňů Celsia, maximální denní podobné jako ve čtvrtek, to znamená od 12 do 16 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu. V sobotu by mělo převažovat opět velká oblačnost, zpočátku jenom výjimečně, postupně na většině území s přehánkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami, a zejména večer potom může být ten déšť lokálně i vydatnější. Minimální noční teploty budou od 8 do 4 stupňů, maximální denní čekáme od 11 do 15 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, odpoledne a večer postupně mírný severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí nás čeká v těch dalších květnových dnech. Předpověď za to dnes děkuji a připravili Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a zároveň se loučím. Hezké odpoledne přeji.
1: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 13. května. A o čem vás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme informovat zítra? Zaměříme se třeba na aktuální stav a množství vody v řekách i přehradách Moravskoslezského kraje. Přineseme aktuální čísla povodí Odry a v reportáži se vydáme například na Bruntálsko, kde se potýkají se suchem i ve výše položených oblastech. Jablunkovské centrum kultury a informací, to se stěhuje do provizorních prostor. Už brzy začne totiž rekonstrukce původní budovy, která je ve špatném stavu. Vznikne tam nový sál nebo kulturní zázemí ze staré půdy. A dalším tématem pak bude například přeshraniční spolupráce moravskoslezských a slovenských záchranářů v Beskydech. A chybět určitě nebudou ani pozvánky na festivaly, do Havířova na ZUŠ Open a do Frýdku Místku na Art of Život. Bude toho více, tak si užijte ještě ten dnešní podvečer a večer na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, co nabídneme zítra. Už víte, loučím se a přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministr Šťastný zvažuje vznik rejstříku pro problémové fanoušky. Opava řeší problémy se slabým nočním osvětlením ulic. Festival železné cyklotrasy propojí Karvinou se třemi polskými obcemi. Zítra čekejte oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Informace o fanoušcích by se podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně mezi jednotlivými kluby. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém fotbalovém pražském derby do konce roku poslaneckým návrhem. Kautský zároveň upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Pracující seniori loni ušetřili díky odpuštění důchodových odvodů celkem 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
4: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
2: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíc korun. V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Radnice potvrdila, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
5: Účastníci festivalu budou moci také.
2: Slovensko přibližně po 2 hodinách znovu otevřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Informuje o tom slovenská TA3 s tím, že Kyjev své hranice uzavřel jako první. O uzavření přechodu informovala dnes odpoledne slovenská finanční správa, podle které se hranice uzavřely z bezpečnostních důvodů. Žádné další detaily ale neuvedla. Slovensko-ukrajinská hranice je mimo jiné i vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob. Karviná se připravuje na víkendový festival železné cyklotrasy. Do akce se na české straně zapojí také Petrovice u Karviné, na polské pak Godův, Jastřembě Zdruj a Zebřidovice. Návštěvníci se můžou těšit například na projížďky na kajacích, vinařské workshopy, výstavu historických kol anebo středověký gastrofestival, upřesnila mluvčí krnovské radnice Monika Danková.
5: Účastníci festivalu budou moci také sbírat razítka na jednotlivých stanovištích a tím se zapojí do doprovodných soutěží. Festival je zdarma a je určený pro všechny generace bez ohledu na věk či sportovní výkonnost.
3: Počasí.
2: Zítra bude v našem kraji oblačno, místy s přeháňkami, odpoledne se můžou objevit taky bouřky. Později večer od jeho západu déšť na většině území. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni, na horách naměříte maximálně 10.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: U Bruntálu na silnici číslo 45 havarovala 2 osobní auta. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, tradičně vaše ostravská rozhlasová rodinka, a to už je za malou chvíli. Druhé půlce hodiny si dáme lidovou muziku v pořadu Hudba země. Tak příjemný poslech a hezký podvečer i v tomto čase 4,5 minuty po 18. hodině.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Ano, vítám vás u té dnešní ostravské rozhlasové rodinky. Pojďme si připomenout, kdo dnes slaví svátek. Má Servác, tak Serváckům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 13. května. Máte dnes důvod k oslavám narozenin. Dnes určitě potěším ty z vás, kteří si rádi vybíráte písničky na telefonická přání linku 59 611 22 66, totiž právě dávám k dispozici a vy můžete začít volat.

0: v ostravské rozhlasové rodince. Hezký podvečer.
1: Děkuji vám, paní Ivetko, taky přeju krásný podvečer.
0: Děkuji.
1: Tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny a rozhlase a celou rozhlasovou Děkuji. Rodinku. Pěknou písničku posílám všem pro dobrou náladu a hezký podvečer. Především paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, paní Jance z Lučina, paní Aničce z Vendrině. Do Třince písničku posílám paní Dance Havrílové a paní Ružence. Dále Haničce z Rychvaldu, paní Aničce Saranové z Českého Těšina, paní Lidě z Havířova, paní Elišce z Argoškem z Fulneku, paní Aničce Kuchnové s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karviné, paní Jarmilce z Havířova a paní Jarmilce z Ostravy a panu Karlovi z Karviné. A ještě jménem Emilky z Nitku, která děkuje za písničky také a přeje všem hezký poslech, tak je to především paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Aničce s panem Petrem a panu Zdeňkovi z Karviné. Moc krát vám, paní Ivetko, děkuji za vyhledání písničky a zase budu těšit příště naslyšenou.
0: Dobře, paní Jarmilo, písničku posílám a přeji hezký podvečer.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další písničku už vybírá paní Olga. Doufám, že se mi nestratí ze signálu a že se uslyšíme. Hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer, tady je Olga z Dolní Lutyně. Zdravím všechny posluchače, taky vás v rozhlase.
1: Děkujeme.
2: A písničku posílám pro radost do Dolní Lutyně sestře Věrce, paní Šárce a Františkovi Staničkovým, panu Zdeňkovi do Karvine, paní Olince do Lugeřovic, paní Dance s manželem do Bohumína a všem posluchačům, kteří poslouchají rozhlas Ostrava, i vám, paní Ivetko. A zároveň děkuji za vyhledání písničky a přeji všem hezký zbytek dne. Děkuji a nashledanou.
1: Tak krásný podvečer i vám. Jsem ráda, že jsme se slyšeli a písničku Albatros s Martou a Tenou posílám. Naslyšenou.
2: Děkuju.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přivítám ještě paní Věrku. Hezký podvečer také vám přeji.
2: Taky hezký podvečer, paní Ivetko, a zdravím celou ostravskou rodinku. A jsou tady k písni pro radost posílám. Paní Lapišové do Havířové, Anice s Petrem do Ostravy, Hance do Místku, Jarmilce do Ostravy, do Havířova, Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Mítku, Marušce, Koryčanů, Pasek, Věrušce na Lubno s Karlem. A ještě bych chtěla Elišce a paní, no ona měla narozeniny, Ježíš, no já už to plantám, no měla narozeniny včera taky, rodička, no paní rodičce taky.
1: Tak, jo, všechno je v pořádku.
2: Všechno, já vám všem přeju hodně zdraví a božího požehnání a do domovu důchodců všem taky zdraví a domov. Věrka vám to přeje. Paní Ivetko, hezký den a naschledanou.
1: Vám také, mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: O čem se mluví?
1: Jaká je aktuální nezaměstnanost v našem kraji? Proč 3 z 6 moravskoslezských okresů nemají s nezaměstnaností problém a další 3 patří mezi nejhorší v celé zemi? Kdo v kraji nemůže najít práci? Jak jsou na tom bývalí horníci z OKD a jak se podařilo zvládnout krizi kolem někdejší huti Liberty? Na to se zeptám Petra Prokopa, ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví?
2: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezký májový podvečer, vážení a milí. Vítejte u pravidelného středečního pořadu Hudba země. Úvodní muzika už trochu naznačila, že dnes budeme poslouchat lidovou hudbu z Čech. V rozhlasovém čase se dnes vrátíme o 4 roky zpět, tedy do času májového roku 2022, kdy se v 65. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci představil Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, a to se svým dirigentem Daliborem Bártou a svými pěveckými solisty. S odstupem několika let vám mohu prozradit, že jsme v plynutí toho 4. květnového odpoledne roku 2022 zažívali perné chvíle. Plzeňáci totiž uvízli ve 2 mikrobusech na D1 za Prahou a přijeli do Ostravy pouhých 30 minut před začátkem společného živého vysílání na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, Brno a Zlín. Do krojů se chytře převlékli již v autobuse, minikrátká zvuková zkouška a už se rozsvítila červená a my jsme za mého hlubokého výdechu a velkého třesku kamene spadlého ze srdce přece jen šli do rozhlasového éteru včas. A tak si dnes šikovných mladých zpěváků a muzikantů ze západních Čech užijte s námi znovu, byli moc šikovní a zanechali v Ostravě nejen výborný dojem a spokojené publikum, ale i nahrávku plnou krásných českých lidových písniček. Už se po mém úvodním slovu rozespívají a rozehrají zástupci orchestru v čele s Kateřinou Kovaříkovou, Simonou Hudecovou, Josefem Kunešem, Zdeníkem Vejvodou, Jakubem Škardou, Jakubem Frühaufem a Hinkem Hradeckým. Na Prahu půl hodinky českých lidových písní vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava přejí ničím nerušený poslech a předávám slovo do koncertního studia S1. Dobrý večer.
1: Hezký dobrý večer, vážení a milí. Je středa 4. května, 5 minut po 18. hodině a my se nacházíme ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava, odkud velmi srdečně zdravím posluchače Českého rozhlasu Ostrava, kulturního média Moravskoslezského kraje, ale tentokrát ve společném vysílání výjimečně i posluchače Českého rozhlasu Brno a posluchače Českého rozhlasu Zlín. Za několik minut začne 65. edice hudebního cyklu Zpěvem k srdci, ve kterém se představují a prezentují solisté i soubory folklorní povahy z České republiky i ze zahraničí. A dnes máme na pódiu těleso, které je velmi speciální, dá se říci, že je a bývá i speciálně sestavené, přijelo k nám z velké dálky a já pevně věřím, že si ho užijí všichni posluchači na vlnách Českého rozhlasu, ale i vy zde v S1. Velmi vás vítám a teď už bych rád dal našemu tělesu první hudební slovo.

Úvodní instrumentální polkou se vám v plné kráse i síle představilo těleso, které je, jak už jsem řekl, speciální a vidíte, že sálá energií. Je to orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje. Je jasné, že takové těleso se neobejde bez svého uměleckého vedoucího, kterým je, a teď doufám, že to řeknu správně, protože je to etnolog, etnomuzikolog, hudební upravovatel a hlavně praktický muzikant a hybná duše české lidové písně Zdeněk Vejvoda. A pozor, to není všechno, protože toto těleso má tradici také svého dirigenta, kterým je opravdu profesionální dirigent, ale také praktický muzikant, klarinetista Dalibor Bárta.

0: Zdeňku, ty jsi umělecký vedoucí. Řekni prosím tě krátce, jestli jsem hovořil správně o Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje jako o příležitostném tělese.
1: Tohle těleso je vlastně věčně obnovováno, protože je výsledkem letních hudebních dílen, které pořádáme každý rok u nás na Plzeňsku ve Spáleném Poříčí, a které jsou otevřeny, jak vidíte, podle krojů úplně komukoliv z České republiky, a když budou chtít ze zahraničí, vezmeme i ze zahraničí. Takže Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje je vlastně takové sdružení západočeských, ale nejen západočeských a jihočeských lidových muzik, motivovaných mladých tanečníků, kteří mají chuť se spolu zahrát a kteří mají chuť objevovat niance, stylové interpretace lidové hudby, tak jak třeba i na půdě Českého rozhlasu v Plzni, protože jsme rozhlasáci, vznikala celou druhou polovinu 20. století.

0: Dalibore, já bych tě chtěl poprosit o krátký rozhovor. O tobě víme, že kromě toho, že jsi praktický klarinetista, že seš tělem i duší spojen s tímto tělesem, že jsi i klasický dirigent. Já bych se tě chtěl zeptat, jak tě naplňuje prolínání těch žánrů, to znamená, co ti dává klasické dirigování nebo dirigování klasického orchestru, třeba operního, při interpretaci nebo v dirigování orchestru lidových nástrojů.
1: Přátelé, já to říkám tak, že nejsem úplně ten umělecký dirigent v tom pravém slova smyslu. Byť je pravdou, že je to jedno z mých povolání, ale diriguji v Plzni v divadle žánr muzikálu, čili jsem takový spíš muzikálový dirigent. A tahle hudba má samozřejmě k té lidové poměrně blíž než třeba opera, i když já si myslím, že to už řekl někdo přede mnou mnohem chytřejší, že hudba je jenom jedna, dobrá nebo špatná, že jo. Takže snažím se to dělat tak nejlíp, jak umím a vyhledávat tu hudbu dobrou, což si myslím, že tohle zrovna rozhodně dobrá hudba je, protože na lidové hudbě jsme všichni vyrostli a měli bychom si ji vážit, že ji vůbec máme.

0: Krásný dobrý večer. Páni muzikanti, vy hosté i vy všichni, kteří nás nyní posloucháte. Vážení posluchači, dnešní pěkná notečka, která normálně v tuto dobu zní, je vpravdě vymazlená a za to vám patří velký dík, především za tu energii, která z vás jde.
1: Jardo, děkuji ti moc. Je něco, co by si chtěl posluchačům Českého rozhlasu Brno a Zlín vzkázat?
0: Já bych jim chtěl vzkázat, že celý dnešní pořad si mohou pouštět dále opakovaně nejen v našem audioarchivu, ale také na YouTube, protože prosím vás, vy, co jste to ještě neviděli, tak si to pusťte i s obrazem, protože není tak časté, že by se profesionální hudební tělesa tvářila tak radostně při hře. A to myslím, že stojí za ten pohled. Já vám ještě jednou děkuju, Janku, děkuju za krásný pořad a vám všem. A budu se těšit zase někdy příště na společných moravských vlnách, třeba i z Plzní.
1: Jardo, moc děkuju. Jaroslav Kneisl.
2: A o 4 léta později si s dovolením vezmu po brněnském kolegovi Jaroslavu Kneislovi poslední slovo. Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje nám skutečně připravil krásný inspirativní večer a přivezl do moravskoslezské metropole spoustu radosti a potěchy. Jsem rád, že přišlo v dobrém počtu i publikum. Ta poznámka vás možná překvapí, ale rozhodně nepadla z mé strany jen tak. 4 roky po období lockdownů se stále učíme znovu prožívat kulturu aktivně. Za kulturou musíme totiž občas vystoupit ze své komfortní zóny, ze svého pohodlí. Přeji vám, nám i sobě, aby se to stále více dařilo a věřím, že se v budoucnu budeme z plných sálů těšit nejen v Českém rozhlase, ale i v jiných kulturních institucích. Poslední slovo patří opět západočeským muzikantům a zpěvákům a v jejich společném závěrečném popěvku z Chocka vám krásný večer přejí a za týden se opět naslyšenou těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu váš průvodce slovem i autor hudby Země Jan Rokita.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
3: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
4: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel. Za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
0: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slavii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mi úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný. A myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střednou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se to tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětíček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně no. Dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale to
1: je
0: se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem domů, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, jak když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jediný, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 miliardu a 400 milionů korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu. Potvrdil to její advokát Jan Pole.
3: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměla v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
2: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
4: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
2: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká, má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
5: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
2: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Ocean Slz.

Zatímco Alan Nekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče a tvoří ho celkem 11 písniček vesměs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného. Tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a hold country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Jean Stokiová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey a jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album se skupinou The Footstamps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm báječně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Alenem Mikušekem má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice. Ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
4: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho Nejvyššího kontrolního úřadu.
3: Dohledu Nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
3: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojili. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
3: V noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách. Přehánky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tady velká oblačnost, místy přehánky. Během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11. Vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraji, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků. Jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou.

uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila.
uspávala naši energii a udělala z nás všech

vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Obojí je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jimi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu. A je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Oh, ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... Opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, Ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
3: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
3: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900, nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kdy se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Mluvím si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Halo? No. Stěžila má žena, přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma manžel, co to ještě žila. Ona říkala, dobře, zudělal, protože ten chlap, kdyby podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
0: Roberte, si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně ano? Definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
1: Půjčku a měl už na těch stane v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
0: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
1: No, přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
0: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
1: Prosím?
0: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
1: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
0: Mhm, výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
1: Že na mě to řekla tak, ještě žila tehdo.
0: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
1: Tak to si... Jo, tak to bylo kdysi, a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večák, on uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky a pes otevřel a chlap utíkal, co mu nový skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
0: A umíte říci obchodníkovi jasné ne, a nebo je vám to nepříjemné?
1: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
0: přece vědět. Tak umíte asertivně reagovat, tak to má být.
1: Jo.
0: Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější.
1: No, teď řeknu, paní Barbožiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šimberku nebo v budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. A já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
0: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky, do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte. Přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
1: záleží na finanční situaci.
0: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuji, Roberte, děkuji, že
1: Jo,
0: jste se s námi povídal.
1: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. Řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písnička v napřání zahrát včelku Máju.
0: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se. Stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kalaš, Uhlíšky, Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Já ji nepotřebuju, a on pohá, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo, on to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pohám, no dobrý. A tak mi podává, a tu máte zadarmo, já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, když jste říkal zadarmo. No jo, tak tuhle bych...

0: Mám jí své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne, do věží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 8.

0: 800 900. Krásnou noc přejeme. Haló? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici, nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martin, Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli, a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jsem se chtěl podělit, já, víte co, já jsem dost blbý, já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu. Je, jsem se nějak zadýchal, no.
0: A víte, co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Jo.
0: No, já se přiznám, že jsem blbej. Vy jste dobrý. Pokračujte.
2: No, já jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako, takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistu jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mně se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávil těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě, já jsem si říkal, no nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde, nebo, a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna. A teď já jsem si říkal, no to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo. A ona prostě asi, no my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový. A prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako prostě já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. Říkal, ne, jedině na fakturu, už začal by jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50-letý, montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali, on by tak tu fakturu a dal mi to podepsat. Teď to dal na dveře a dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo, no. Uh-huh. Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatřil, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku, nebo, a tam bylo, myslím, 480 tisíc, jo. Prostě bylo to ve 100 tisících, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepůjde, jo. A teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montérek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo. A namířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat, jo.
0: Počkejte, no, jak můžete říct, no, že jste neměl strach?
2: No já v takových situacích většinou to jste jak ve snu, no prostě mě se stalo víckrát něco podobného a já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: Zamrznutí, no,
2: pokračujte. No, no a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, načež on se ještě otočil to, ví toho, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě měl pistol, ale měl jsem telefon, že jo, a on říkal, no jo, tak to jste měl, jako, prostě, i když na vás mířila ta pistola, tak jste vás měl zavolat, jo, a já jsem říkal, no co byste dělali, tak on mě zastřelil, a ten policista mi říkal, no, my bychom udělali pak zápis, jo, jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by nás zastřelil a my bychom udělali zápis, jo, no. Jo, a teď jako, co no, no takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a, ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no, tak to je jedna taková zkušenost, no, prostě pozor na ty slečny, no.
0: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
2: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona se vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodné číslo, že jo, nebo přefotit v občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
0: Jako, no rozumíte? To je pravda, že dnes to už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
2: No. Poslyšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je, trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás, představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat do telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, a vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
2: Taky hezký večer všem, naschle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo, a domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim podepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál a každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju, jo. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No, tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhá. Nesestříhá, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo? To je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře, víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout. Ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem
1: co
0: to jsem,
1: jako
0: já už jsem to
1: říkal, tak velice dál. Ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 tisíc, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic. Mm-hmm. Jo?
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr. Já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet, jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. A ještě úplně než začnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam, na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. Tak a teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta, že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou. Podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takový výjimečný, že se člověku někdy taky podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě kdo ví kde, na Facebooku kýho víra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají a já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod, takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no hlavně jsou fakt od mě neodbytný, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. To jako, jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1 na 2 miliony lidí, ale to nic, to jsme zase odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mi je záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořad i v rozhlase. No a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudného, jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jako zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někde tu achilovou patu a tama by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou petu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř. Teda prostě do jeho někam tam, kde... No, kdyby ho dokázali taky tohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct, ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí, úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že prostě, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani nikde prostě najít na silnici nebo tak. A protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě. To je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: písnička od Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc ano. Přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od, já nevím, od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto vozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí.
0: Uhum,
1: takže to je taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě. Je tam i graf vidět nebezpečnost v procentech toho čísla ze 100%, kolik je.

0: Děkujeme, že jste to zmínila, paní Jano.
1: Takže přeju pěkný zbytek noci všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Paní zde napíše na web Noční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala. Reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma... V svých potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně, já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci na mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. A vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký takový obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo. Mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě. Já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všecko tomto předal, jo. No, pán, co to vzal, že jo, na 158, když jsem mi řekl, že bohužel nejsem jedinej a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím nic nebude, no. Nebo že to je velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám taky povím, a od té doby je klid a mír, jo.
0: No.
1: Já jsem mu říkal, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid. Jo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Ne, nejsem. Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že jo, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuju, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer, mějte se krásně, naschledanou a díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý kluk

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No, já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy. Uh-huh.
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytučit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tématu.
2: Stlumím počítače.
0: Mhm. Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli, tak povídejte i váš příběh.
2: Vypráví o těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc a ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama, tam prostě brýlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd, nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic, jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
0: Aha.
2: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
0: Jo? Mm-hmm.
2: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není, že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
0: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
2: Že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
0: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou. Zkoušela jste kontaktovat nějakou...
2: Mázání, protože oni ví, já nemám, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
0: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to po naučení.
2: No. Já jsem ani si krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
0: Dobrá.
2: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
0: No,
2: to je dobrý, ne?
0: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si pamatuju, že opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala. Možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco. Oni mi poslali knihu, jak zhubnout. A vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita. A důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
2: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo, taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím a ona mi poslala štos takových papírů, tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějaký ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla, jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte
2: to. A to jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
2: Omílají jedno samý, jo. Zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo. No prostě omílají to, co už je pase, to, co už
0: Dobře.
2: V podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
2: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodě, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit. Ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Od Mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně... naletěl jsem na podvod, konkrétně práce. Já jsem byl zaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté dne přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a, takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého novýho, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: No ale nejste asi jediný.
1: No, nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No, to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil?
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu, dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě. Nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Nevím, vůbec nechápu, no, jak to stalo. Nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila v oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký letáky, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no.
1: Vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak, nikdo prostě... Nikdo
0: příště,
1: nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že žádný
1: příště jsem
0: nebude. Vyhal jsem
1: očet ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no, vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo, jo, jo. Tak jo, na své. Dobro.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega. Aha. Snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko z Pejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: No,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli?
2: Jak jsem se učil ve škole, s
4: čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, ještě školy... Jordan?
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojď.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste zakousl, totiž chci se zeptat, jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov, nikdy
3: ano,
4: si nemůže říct...
3: Ano, člověk prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout, to už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec, do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak Máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
2: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
3: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě.

0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
0: Ano, jako...
1: Dárek.
0: Jako dárek, no hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
2: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
2: Dřeváky.
0: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vod, jak živa moje touha.
2: Nápad. Vidíte,
0: no, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
1: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniera, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
2: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
0: no tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky neratatí.
0: Baštěn za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No prosím.
2: Moje dcera jaksi mi jde do let.
0: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
0: ano. Ano.
2: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
2: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
0: Ano.
2: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám.
1: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
2: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
0: No tak, to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
2: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no. A teď jako ještě trošku brzy.
0: Promiňte, že jsem přerušil. Už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
2: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
0: O, jistě, to ano.
2: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
0: O, jsem diplomat, nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
0: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
2: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
0: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
2: Velmi rád, excelence.
0: No.
2: Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
0: šli k rybníku
2: a potom nevím.
0: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
2: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
0: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
2: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říci, a ruku na srdce, vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně víceméně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, poněvadž připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl a tomu podobně, že když samozřejmě, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že ono přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
3: Tati, když si říkáš, že hezký.
2: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
3: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
2: Jedničky, koukejme se, kde pak?
3: Tady dole, podívej se.
2: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
3: Ale jsou to jednošky.
2: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
3: Prosím, já mluvím dost.
2: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
3: Nás se pan učitel na nic neptá.
2: Jak to?
3: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
2: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
3: První pák do co třeba s, druhý pák číko a čo třeba sa, třetí pák komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
2: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
3: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
2: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
3: Ano.
2: No tak, jaká je to věta?
3: Prýma, tati, ta se ti povedla.
2: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
3: Je ta dlouhá.
2: No. A teď se ptej na podmět.
3: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
2: No, počkej. Hele.
3: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
2: No?
3: Kráva u splavu chroustala.
2: Ale nechroustala.
3: Spolkla chroustala.
2: Ale nic nespolkla, tak to není.
3: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
2: Ale kde pak porá to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
3: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
2: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
3: Ve mlíně.
2: Ale ne.
3: Je ve splavu.
2: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
3: Já myslím, že Vojta je čeledín.
2: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl. Kam, no? Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
3: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? Pod mě vedl chrousta na dru...
2: Ale kde pak?
3: Kráva chytila u splavu Vojdu.
2: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
3: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
2: Ale ne, Vojta šel s krávou.
3: Na procházku.
2: Ale kde pak na trh šel? Šel ze mlýna na trh kolem splavu.
3: Vojta šel se splavu pro, se splavem pro chroustáš.
2: Ale ne, všech šuli Vojta ze mlýna vedl chrousta, ale...
3: Tati, počkej.
2: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
3: Vojta vedl...
2: No?
3: Vedl pod mě ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
2: Ale je.
3: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
2: A, no tak pořádně.
3: Vojta se šla, ne.
2: No tak už konečně pořádně.
3: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
2: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, aby zvodil. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: Ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každého chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tatil, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
2: No, co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Jemináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s taťoldou zkusím jinak. No. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
2: Zima tu je snížek, poletuji, že?
4: No
2: a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
3: O to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Poroste, blak, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: Snížek, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. No? Počkat.
4: No?
2: Počkat, první sníh?
4: No?
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh tati, vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
2: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťoldo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se. Chlubte tatí, se. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tatí.
2: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám.
3: Jo.
2: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: No, to je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, no, víte? A odrazit se, letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna, víš? No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletět. Letěl málem až na letiště.
3: No jo. Tati.
2: No.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
2: No, samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Ju, to je prima. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.